0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

hoří lesa, hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedů. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou, helmy si moc dobře nevedou. Jsou i sirky,

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně se vyhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Go, go, go, gorila. Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz.

0: I taky na www.levnězčiny.cz.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
3: tisku Levně.cz.
4: Náplně hned.
5: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
6: Vinebox.cz vás zve na první ročník Galerie smyslů do Kozlovny u Zelené ratolesti v Českých Budějovicích. Výjimečný večer, kde se propojí prémiové šampaňské, současné umění a jedinečná atmosféra. Čeká vás degustace Champagne Pomry, Vranken a Demoiselle, Fingerfood, Středomorský grill i ABBA World Revival. Galerie smyslů. Úterý 16. června od 18 hodin. Informace a vstupenky na vinebox.cb.cz.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
3: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Potraviny v Česku zlevňují, ale zemědělci upozorňují na problémy. Podle ministerstva klesly ceny potravin letos mírně dolů a pomáhají tlumit inflaci. Zároveň ale padají i výkupní ceny, takže se část farmářů dostává do ztráty. Nejvíc je to vidět u mléka, masa a dalších základních potravin. Zemědělci varují, že dlouhodobě nízké ceny mohou ohrozit domácí produkci. Ministerstvo prověří propuštění Romana Janouška z vězení, zabývat se bude postupem soudů i posudky o jeho zdravotním stavu. Podle znalců měl být podnikatel v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci. Server Seznam zprávy ale zjistil, že se po propuštění účastnil cyklistických i lyžařských závodů. Janoušek si odpikával trest za nehodu pod vlivem alkoholu z roku 2012. Tomáš Hertl zařídil Vegas vítězný vstup do finále NHL. Český útočník rozhodl gólem v 57. minutě o výhře 5-4 na ledě Caroliny. Vegas přitom během zápasu otočilo stav z 0-2. Hertl si připsal už čtvrtý gól v letošním playoff. Finálová série pokračuje dalším zápasem v noci na pátek. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Jestli se chystáte na Šumavu, tak zpozorněte. Po bouřkách je potřeba koukat nejen pod nohy, ale taky nad hlavou. Na některých turistických trasách zůstaly popadané větve, hlavně kolem českých Žlebů, Stožce a Knížecích plání. Cesty jsou průchozí, komplikace ale čekají pěší i cyklisty. Správa parku upozorňuje hlavně na nalomené větve a polovyvrácené stromy. Končím počasím na středu, čekáme povětšinou zataženo s přehaňkami, uklidnit se to má až na večer a naměříme jen 15 až 19 stupňů.
4: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum'n'Bass Noc s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Krásné ránko, chvíli po šesté. Je středa a začíná snídaně šampionů. S vámi my tři. Jasmin, čau.
2: Ahoj.
1: David, čau.
2: A Michal.
1: Čau. Jaký máte ránko, lidi?
2: No tak trošku upršený v tuhle chvíli, ale hezký, je to vlastně příjemný.
1: Trochu jsme se zaplavali, ale je to příjemný. Co bude příjemný teď, co si užijete všichni, kdo jste u rádia, Katy Perry, Hot and Cold, tím začínáme. Hezké ránko. Hit

0: Někdo, kdo se nemohl rozhodnout, jestli udělat letní song anebo song na zimu. Katy Perry, Hot and Cold, 6 hodin, 7 minut, posloucháte Hit Radio a my vám přejeme krásné ránko.
1: Je to tady, ta vaše chvilka, kdy se nám můžete ozvat, říct nám něco o tom, jak to u vás vypadá, zjistit, jestli to tak třeba nemá víc lidí, nebo jestli neladí zrovna vaše sousedka. Minuta šampionů nás čeká už za chviličku, 60 sekund na vaše zprávy, ve kterých po vás budeme chtít tři věci.
0: Jak se jmenujete, odkud jste a jaký je u vás počasí? A jak Jasmin řekla, je to proto, abychom zjistili, jestli to třeba nemáte podobně. Já si myslím, že to dost podobně bude, protože v celé republice aktuálně...
2: Je vtipně, jak člověk stárne, tak ještě docela nedávno bych si říkal, tyjo, to bude zas den, jo, propršenej. A takhle jsem si říkal, aspoň bude zalito.
0: Ale To je fakt. Stárnem, ale ono se tak krásně spalo. My jsme teda spali s plně otevřeným oknem, aby to krásně luftovalo. Nevím, jestli to máte taky tak.
2: Jasně.
0: Jo. A ten deštík, ono začalo u nás pršet v kolik asi, nevím, někdy o 2:30 ráno a prší doteď, jo. Takže to probuzení už ty 3 hodiny, když to začalo bubnovat na ten parapet, ježiš, to miluju.
1: Já jsem koukala, že ve Varech, v Plzni, Ústí a tak... To je zatím bez deště, ale možná nám to posluchači vyvrátí a právě nás to zajímá. Tak jaký to u vás je?
0: A možná nám to posluchači závidí tak, že u nich neprší. Tak nám napište, připomínáme ještě jednou, jak se jmenujete, odkud jste, jaký u vás počasí, číslo 777-937-777. To bude minuta šampionů hned po Imagine Dragons, tohle jsou Sharks na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Takhle vám hraje středeční Hit Radio, snídaně šampionů 6.11 a Imagine Dragons. Hezké ráno. Minuta šampionů startuje za malou chvíli, ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste, no a jaké je u vás dneska ráno počasí, tak jdeme na to teď.
1: Andrea Budějice zataženo a 14 stupňů.
0: David Žacler, zatím sluníčko a 15 stupňů, pršet bude asi během dne, ale jako mraky jsou, no.
1: Luděk Ostrava svítím, tam krásně sluníčko. Mm-hmm,
0: závidíme, Žaneta Jaroměř neprší a ani v noci tomu tak nebylo.
1: Věrka v Horní Lideč na Valašsku je krásně a v 5 ráno svítilo i sluníčko.
0: Martina Žďár nad Sázavou zataženo, ale neprší a je celkem i teplo.
1: Lukáš Hradec zataženo 17 stupňů k tomu.
0: Pepa Železná Ruda 11 stupňů, lehce poprchává.
1: Bára zvrchla na cestě do práce do Svobody nad Úpou, sucho, neprší.
0: Jana Nový Jičín, svítí sluníčko, před očima krásná duha na obloze.
1: Pepa Brno hlásí u nich v Brnéčku, že tam je sice pod mrakem, ale neprší.
0: A na Lunchcrownu u nás je oblačno, teplo a ještě neprší.
1: Saša z Ostrova u Karlových Varů, u nich pršelo v noci, ale teďka je pod mrakem a zatím neprší.
0: Člověče, tak někde sluníčko, někde prší, někde zataženo.
1: No ve většině případech vlastně jako teda neprší a my jsme si mysleli, že prší všude i
0: no
1: podle mapy.
0: Ještě tady přišla jedna zpráva. Michal Jasmin David, Praha. Aha, 15 stupňů, prší. To tady dorazilo. Nicméně budou pršet hity jako Trakaře, Kamrat, Be Mine, pro vás. I kdyby u vás nepršelo, tak ať vám to není líto. Tak pojďme na to, hezké ránko.

0: 7:15. 3 minuty k tomu, tohle je středeční hit rádio snídaně šampionů Tiesto, Ava Max de Morou. Tak jestli si myslíte, že největší piráti silnic sedí v natuněných bavorácích, tak to jste hodně na omylu. Hodně na omylu. Máme tady případ z Německa, kde policie aktuálně stíhá babičku, která v obytné zóně na 30 letěla s chodítkem celých 42 km za hodinu.
1: Byly nějaký slevy v Kaufu, nebo co se tam dělo?
0: No, to je dobrá úvaha, tak mi to napadlo. Jak se to stalo? Vyfotil jí radar, jo, a podle fotky z radaru běžela po chodníku s tím chodítkem rychlostí 42 km za hodinu, což je vlastně rychlost blížící se Usainu Boltovi. Jakoby, jo. Ale já si říkám, jasně, tvoje teorie, jestli byly někdy nějaký slevy, jasně. Já si spíš myslím, že to bylo takhle, nicméně máme tady k tomu autentickou nahrávku, jo. Jo? A takhle dřív na vesnici fungoval vysokorychlostní internet. Takže tam byl určitě nějaký speciální drep. Hele, a jestli mi nevěříte, tak ať se propadnu do západního Německa, jestli kecám.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
5: V Ternu nyní v akci. Hellmann's 210 ml s aplikací Terno a Trefa za 29,90 a vejce M z podestýlkového chovu 10 kusů za 49,90. Ryze české Terno.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Tak to je teda bomba!
5: Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
6: www.elvaprofi.cz.
5: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
7: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
8: Tohle tě posadí na zadek. Nyní v Unihobby kovová zahradní sestava Katka, stůl plus 4 židle, za libových 5490 korun.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Dek, voda, topení, sanita. Nově v Českých Budějovicích. Stavebniny Dek pro vás otevřeli specializovanou prodejnu se sortimentem voda, topení, sanita a inženýrské sítě. Rozšířená nabídka skladem a proškolený personál pro vaše řemeslo. Přijďte tento čtvrtek na den stavebnin Dek. Občerstvení po celý den a navíc ke každému nákupu nad 2000 bez DPH profesionální vybavení zdarma. 4. června stavebniny Dek Litvínovice, ulice pod Stromovkou. Více na Dek. CZ.
11: Výstava Prachatičtí ostrostřelci v Prachatickém muzeu od 29. května do 4. října. Seznamte se s historií spolku, výstrojí, výzbrojí, prapory nebo s kolekcí historických ostrostřeleckých terčů z 19. a 20. století. www.prachatickemuzeum.cz.
12: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Dávejte si pozor v Českých Budějovicích. Omezení nově čeká v ulici Ludvíka Kuby, která je částečně neprůjezdná. Jezdí se dočasně okolními ulicemi, tak s tím dopředu počítejte.
13: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Faktor.

0: 6. To jste všichni vy, kdo jste u rádia 6 hodin 30 minut. Posloucháte Hit Radio, snídaní šampionů, s vámi Michal, taky Jasmin, taky David a ten pro nás všechny má ranní update.
1: Ranní update.
2: Jakub Menšík je poprvé v semifinále Grand Slamu v Paříži vyřadil Fonseku. 20-letý hráč porazil Brazilce ve třech setech a duel ukončil až 7. matchbolem. V boji o finále čeká Menšíka světová trojka Alexander Zverev z Německa. Lamborghini zatím s elektromobilem počká. Italská značka luxusních automobilů oznámila, že do konce desetiletí neplánuje uvést čistě elektrický vůz. Místo toho se zaměří na plug-in hybrid. Nejlepší učitelkou Česka je podle poroty Lada Stuchlá. Letošní ročník soutěže Global Teacher Prize vyhrála učitelka z Kladna. Působí na zdravotnické škole a porotu zaujala mezi 10 finalisty. Tradičně se hodnotí hlavně inspirativní přístup k výuce, práce se studenty, moderní metody a schopnost motivovat žáky.
0: Tak my moc gratulujeme. Napadlo mě, vzpomenete si, vy, kdo jste u rádia, na svoji první třídní učitelku?
2: No je.
0: Co vy dva tady?
3: Na první tolik ne, ne na, na jméno, jasně. Ale potom obecně na první stupeň ano, já jsem měla Milány Černou a Ludmilu Bartákovou a obě byly stejný v tom, že byly takový ty hodně přísný učitelky, kterých se jiný lidi báli, ale byly skvělý, protože naučili, byli féroví, poctiví a takový jsem měla nejradši, takže moc ráda na ně vzpomínám.
2: Hele, za mě je to učitelka češtiny z Gimplu, Lenka Krejsová, doufám, že k ní tahle zpráva doputuje, úžasná učitelka, zábavná, motivovala, naučila.
0: Mě fascinuje, představ si, že vlastně odejdeš jako z firmy, třeba skončíš někde v práci a zapomeneš jména tři čtvrtě kolegů třeba za týden, ale první třídní učitelku si pamatuješ celý život, nebo třídní učitelku jakoukoliv, jo. Květa Podvalská Jaroměř, to je ta moje. Strašně rád jsem jí měl. Tak možná jste si vzpomněli i vy na jméno vaší třídní, případně na to vzpomínání vám tady může, tomu vzpomínání může pomoct další muzika Republika Ready to Go na Hit Radio. Hezké ráno.

0: I letos se tohle hraje hodně na svatbách. Alex Warren, Ordinary, taky na Hit Radio v 6 hodin 38 minut.
1: Jestli máte doma učitele nebo učitelku, nebo prostě jenom nějakýho znáte, tak na ně teďka buďte hodný, kde máte doma, tak jim dopřijte nějakou dobrou véču a masáž třeba, protože oni to teďka nemají úplně lehký, jo? Teďka běží takový to jedno z nejzvláštnějších období školního roku, kdy děti ještě chodí do školy, ale vlastně už se jako neučej. Známky jsou uzavřený, učebnice už nikdo neotvírá, hlavy ty jsou úplně zavřený, hlavy dětí ty už jsou někde na prázdninách, jenže učitelky naopak makají, ty vymýšlejí ty sportovní dny, dávají dohromady nějakou administrativu, vysvědčení, odevzdávání učebnic, je toho strašně moc vlastně.
0: No ale pak přijdou ty 2 měsíce prázdnin, samozřejmě zasloužených prázdnin, ale ono to asi nebudou úplně 2 měsíce, teďka už by mě učitelky opravovat takhle na dálku, protože přece jenom je potřeba nějaká příprava na ten další školní rok, takže tak měsíc mají volno.
1: Já doufám, že aspoň měsíc a půl od
0: měsíc
1: toho
0: půl,
1: doufám,
0: měsíc a
1: jako.
0: Půl.
1: Vím, že se tam vždycky scházeli jako už pár týdnů před začátkem školního roku, ale...
0: To nám klidně napište, ať teda víme, ať to máme teda z první ruky, jo. Jinak já jsem to tady počítal a včetně dneška zbývá do konce školy přesně 18 dní, 18 pracovních dní.
1: Já si myslím, že radost mají všichni. Takže... možná kromě rodičů někdy, ale...
0: No, takže děti...

0: Ti, vy, kdo nás posloucháte, jestli už jste vzhůru, tak už jenom 18krát do školy. Učitelé taky, už jenom 18krát do školy, k tomu teda nějaká práce navíc. No ale my tady budeme s váma samozřejmě o prázdninách. Jsme tady s váma i teď, za malou chvíli další hity Kygo, Zach Abel for Life a taky myslíme i na vás, kdo nás sledíte na cestách. Bude aktuální doprava za moment.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
3: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
2: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
5: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboni vás srdečně zve na oslavy 75 let své historie. Přijďte se podívat a zavzpomínat, jak se škola změnila. Čeká vás slavnostní den otevřených dveří, setkání absolventů, přátel školy i celodenní program zakončený společenským večerem. Více informací na www.ssrv.cz. Těšíme se na vás v Třeboni.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Zažijte sílu a odvahu na Českobudějovickém výstavišti. Přijďte 5. a 6. června na den s armádou České republiky a složkami IZS. Čeká vás moderní i historická vojenská technika, dynamické ukázky a přednáška historika Eduarda Stehlíka. K poslechu zahrají armádní hudební soubory. Vstup je zdarma. Výstaviště České Budějovice. Více na webu vcb.cz.
9: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
10: Hluboká Folkfest. Dva dny plné folkové a bluegrassové hudby. Vystoupí Jan Nedvěd mladší, Radůza, Malina Brothers a další hvězdy českého folku a bluegrassu. Ke vstupence navíc dostanete Adventure Golf i lanový park zdarma a slevy na kemp a drink. Hluboká Folkfest. Už 19. a 20. června v parku Hluboká. Vstupenky v předprodeji za zvýhodněnou cenu na hlubokafolkfest.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
14: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
15: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
14: Čerstvé jako z Kauflandu.
16: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R 79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na dek.cz.
17: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Začínáme v Českých Budějovicích, Reslova ulice. Dočasně je tam zúžená vozovka a projíždí se jen kyvadlově. A opatrně taky v Táboře, kde je zavřená vodní ulice.
18: Mami, proč máme všechno od konceptu?
19: To jen se zeptej, tatínka.
20: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
21: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Horalské hry v Novohradských horách v obci Benešov nad Černou. Od 13 hodin na náměstí obce průvod dudáků na hasičské hřiště. Pro dospělé i děti soutěžní odpoledne v tradičních ostrovních disciplínách. A další zajímavé atrakce pro děti bude i kouzelní. Večer taneční zábava. Již tuto sobotu na hasičském hřišti v Benešově nad Černou.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ceny ropy se téměř nemění. Trhy vyčkávají na další vývoj situace na Blízkém východě a jednání mezi Iránem a Spojenými státy. Asijská země zatím zvažuje navrhovanou dohodu o zastavení konfliktu. Podle analytiků bude rozhodující, zda jednání přinesou konkrétní posun v klíčových sporných otázkách. V Kongu výrazně klesl počet podezření na ebolu, z více než 1000 případů jich po negativních testech zůstalo asi 120. Zároveň ale přibyly potvrzené případy, aktuálně jich je kolem 350, z toho už 60 lidí nemoci podlehlo. Podle Světové zdravotnické organizace se situace zpřesňuje díky testování a vyřazování falešných podezření. Prezident Petr Pavel na summit NATO na motorce nepojede. Sám řekl, že by to vnímal jako provokaci a zvolí spíše důstojnější způsob dopravy. Zároveň připomněl, že na vrcholných jednáních NATO a OSN má Česká republika dlouhodobě zastoupení prezidentem. Pavel také podpořil přijetí eura a kritizoval některé nedávné změny v oblasti protidrogové politiky. Na závěr návštěvy Zlínského kraje ho čeká ještě program v regionu i výšlap na Svatý Hostýn. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: U Temelína začal první geologický průzkum kvůli možnému hlubinnému úložišti jaderného odpadu. V lokalitě Janoch odborníci vrtají do hloubky i 100 metrů a zkoumají hlavně podzemní vodu. Janoch je jedním ze 4 míst, která stát prověřuje. O tom, kde by případné úložiště mohlo vzniknout, se má rozhodnout kolem roku 2030. Nakonec kouknem na počasí. Dneska během dne nás budou provázet přehánky a povětšinou zatažená obloha a denní maxima nic moc naměříme jen kolem 19.
7: Bude teplo a letňák je zpět od 16. června v Budějcích. Lucie, rybičky 48 a Drum and Bass Noc s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
0: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Dobré ránko.
9: Krásnou středu vám přejeme.
10: Snídaně šampionů.
8: 7 hodin, 2 minuty. Michal, Jasmin a David s vámi. Tahle hodina bude hodně nabitá. Hodně nabitá. Nejenom písničkama. O 7:30 budeme soutěžit v rychlé pětce a to o Puget 100 růží. No a v 7:50 taky o dovolenou v hodnotě 40 tisíc korun. Tak v 7:50 buďte taky rozhodně u rádia. A teď skript a vylájem. Hezké ráno.
0: Hit Radio Faktor.

0: 7 hodin, k tomu 6 minut ladíte středeční Hit Radio. Hezké ránko.
1: Kdo máte děti, nebo jste třeba čerstvou tetou jako já, tak určitě znáte pocit, který já zažívám teďka od víkendu a ještě to nepřestalo. Já jsem byla s bráchou, který má 8měsíční dceru. A bylo to boží, ale jak jsem s ním strávila 2-3 dny, tak mě teďka v hlavě pořád hrajou dětské písničky. A co je na tom jako horší, že mě už se i líbí. Já jsem přišla na nějaký nový prostě a teď si to broukám. A nejhorší na tom vlastně je to, že já si je broukám, i když nejsem s tím dítětem. I s přítelem v autě si najednou zpíváme ty písničky.
0: Nech mě hádat, je to něco od Béby? Děláš si srandu.
1: Jaho, jahody, prosím pěkně.
0: Jaho, jahody.
1: To, ale ono je to fakt dobrý, počkej, jako fakt dobrý. No? Jaho, jahody.
0: Jasmin.
1: Ty jsi táta, tak ty to taky musíš znát.
0: Já bohužel.
1: Bohudí.
0: Teda bohužel, jako ano, jsem táta, jsem rád táta, ale bohužel znám tohle, jako no.
1: Ale to není vlastně nejhorší věc, protože já jsem kačer, dělám kva, kva, kva, to je jako, to je jiný level zase.
0: Dobře, tak beru zpátky. Jaho, jaho, jahody, ještě dobrý, jo, ale...
2: Já jsem kačer, dělám kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak.
0: Mně se líbí, Jasmin jakožto nejmladší člen tady naší posádky Snídaně šampionů, tu to baví nejvíc. Já tady tak se cítím trošku trapně. David si vypadá, že by tady nejradši nebyl.
1: Ale kdybyste věděli, jakou měla radost ta moje nete.
2: Já jsem krokodýl, plavu ve vodě.
1: Já to znám na spaně,
3: o popularitě těchto těch dětských songů svědčí i to, že nejpřehrávanější video na YouTube je právě Baby Shark, 17 miliard přehrání.
1: Ty krás. A ten už mi leze krkem, ale hele, Béba dobrý.
0: Ne, podle mě jako děti, kteří tohle poslouchají, budou mít dospělosti problém pak jako no, s něčím. S nějakýma návykovýma látkama asi.
1: Tak co rodičové, co hraje v hlavě vám? Jaký dětský song? Ještě jsem měla... Bumba z Haťa Paťa Zumba.
0: Co říkáš, Jasmin? Tak Jasmin, povídej.
1: Dejte nám vědět, jak to máte vy. 777-937-777. Co hraje v hlavě vám, co pořád musíte pouštět dětem? Možná vás to už trošku nebo hodně štve, ale...
0: Tak je nám naprosto jasný, že jsme potěšili děti, které s vámi teďka třeba jsou v autě, nebo jim chystáte doma snídani. Jasně, rodiče jsme moc nepotěšili, si myslím. Ale přesně, jak říká Jasmin, pojďte nám dát tipy ještě na nějaké takovéhle sebetriznivé kousky. Jo? Jestli něco takového máte, pojďte nám to buď nahrát jako hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp, nebo nám to sem pinkněte normálně jako zprávu, SMSku. Teď Enrique Iglesias a já se ptám. My se ptáme. Can you hear me? Pojďme na to, 7:09. Krásné ráno.

0: Čtvrt na 8 minuta k tomu. Tohle je středeční Hit Radio, snídaně šampionů. Dobré ráno.
1: Vyprávila jsem vám o mém víkendovém zážitku, kdy jsem čas trávila s bráchou, jeho přítelkyní a jejich 8měsíční dcerou a od té doby si zpívám dětské písničky. A horší je, že mě to jako opravdu ale baví a chtěla jsem zjistit, jak to máte vy, co si broukáte.
0: Píše třeba Péťa. Naše poslouchá Sloník Toník. Já jsem popelář, prostě cokoliv od Míši Růžičkové. Nejhorší na tom je, že na to musíme tancovat všichni.
2: To taky znám, jo.
0: Tohle mě trošku minulo, se přiznám. No, a jsem za to tak trochu rád.
1: Já mám ještě 10letou ségru, takže tehdy tohle fičelo celkem.
3: Já jsem zrovna chtěl říct, že není možný, že se všechny tyhle písničky naučila za jeden víkend. Jako.
0: Ty máš 10letou ségru a my tady o toho máme tebe.
1: Pak tam máme hlasovku od Péti.
0: Tak, hledám hlasovku od Péti. Teďka jsem tam pustil něco, co jsem nechtěl. Tak, pojďme na tu hlasovku od Péti.
4: Ahoj do rádia, tady Peťa. Mám dva kluky 10letý, frčeli jsme na podobných písničkách, teď u nás jede Miro Jaroš. Mm-hmm. To jsou super pecky, sledujeme koncerty, je to super, hrozně mě to baví, trsám s dětskama. Mějte krásný den, čau.
0: Miro Jaroš, jo. Líže tatko, líže mamka,
1: líže celá rodina. Prosím vás, to je song Zmrzlina, jo?
0: Jasmin, já možná budu vypadat jako, že jsem neznalý, jo. Kdo je Miro Jaroš?
1: Mira Jaroš, já o něm nemám jako nic moc najetýho, ale znám ho taky kvůli ségře a je fakt dobrý, má super songy, dělá koncerty, je to prostě slovenský zpěvák a opravdu úspěšný.
0: Takže... Jako úspěšný u dětí teda.
1: Ano, a u rodičů. Pak tady máme zprávu od Jardy, ahoj, u nás frčí traktor tralalaktor. Traktor tralalaktor. Ježiš, já se cítím jak na dětský diskotéce. Já jsem fakt nadšená v tyhle chvíli.
0: Já se cítím trochu trapně už.
1: Dobře, tak dejme si chvilku pohov. Píše třeba David. U nás jede to samé, co jste pouštěli předtím. Míša z Plzně, zdravím, nejsem máma, ale teta a mám přítele, který mu je 36 a miluje Bébu zpívající zvířátka, jak jsme pouštěli. Já jsem kačer, hele, říkám si, jestli nechodíme se stejným, protože mýmu je taky 36 a taky miluje Bébu, jak jsem říkala.
0: Ty bláho, to je neskutečný. Tak napsal anonym, možná radši. Anonym, hezké ráno, syn má 6,5 let, tak jsme už postoupili. Teď u něj vystoupí vypsaná fixa. No, tak to je ono. To je ono.
1: David, ahoj, štístko a poupinka, šlapy, šlapy, taky známe. No ale zpráva, co vlastně nás úplně vrátila do dětství.
0: Ahoj, co takový chňapík, maličký krokodýl, nebo decibely lásky?
1: Chňapík, to byla chňapík. Bomba.
5: Já jsem chňapík, maličký krokodýl.
0: Jako, takhle, já jsem trochu Grinch, to víme, jo. Je to ale roztomilý na jednu stranu. Já jsem ale divnej, já jsem prostě vyrostl na Prodigy, jako jo. Prodigy a Operation Blade a prostě a Fateless, já nevím, no.
1: Ale počkej, oni mají ich Chňapíka v němčině, ich bin Schnappida z Kleinek Krokodýl.
0: Já jsem myslel, že Prodigy zremixovali Chňapíka. Ty bláho. No tak jo, tak... Myslím si, že jsme nejvíc potěšili vaše děti a já to tam ještě na chviličku dám, tak děti poslouchejte.
6: Slangy plavat a lovit je můj cíl. Najdu kříž za rákostým, tam si chňap, chňap, zhoubky nabrousím.
0: Tak a pojďme v těch autech refrén.
6: Chňap, chňap, chňapy,
0: chňapy, chňapy, chňap, chňap, chňap. A dospěláci se přidají taky. Tak asi dobrý. Ty bláho, tak omlouváme se, protože věříme, že spoustu těch písniček z hlavy nevyženete ne do konce dnešního dne, ale do konce vašeho života. Pojďme na mandraže. Hledá se žena 7 hodin 20 minut. Tohle je Hit Radio a středeční snídaně šampionů. Krásné ránko.

0: Hledá se žena 7.23 na Hit Radio.
1: My se vám chceme omluvit, pouštili jsme tady ty dětské písničky v rámci toho, že teda já jsem o víkendu si všechny tyhle ty písničky dala do hlavy díky mojí neteři. Je vás hodně, co se snažíte těch songů dětských zbavit, píše třeba Janča s vysmátýma smajlíkama. Moje dvouletá neteř miluje Bébu, já jsem kačer. Teď se povedlo, že se týden tato písnička nepouštěla. Tak dík, teď se toho zase natlouho nezbavím.
0: Ale že není zač, vyřizujem. Mě tady pobavila zpráva, napsal mi kamarád z východních Čech, tyhle, co to tam v tom rádiu hulíte? A ještě tady dorazila zpráva, ahoj, ještě jedna technická, kdo pak si vzpomene na gumiméďu v různých jazycích, to píše autobusák Jarda, no tak těch písniček je spousta, už to samozřejmě poušet nebudeme, to si
2: Crazy
0: necháme.
2: Crazy Frog.
0: To si, jasně, Crazy Frog, tak to už je, to už jsme milovali, už jsme byli dospělí, si myslím, už jako víc, jako starší, no. No tak za malou chvíli něco klasického, na co jste zvyklí, a to je třeba tohle. Ella Henderson, Rudimental, Alibi. No a připomínám, že už za pár okamžiků je to rychlá pětka, kde soutěžíte celý tento týden o Puget růží, 100 růží od Florey, tak na to rozhodně počkejte.
3: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
4: Hausbrand Café, per favore?
5: Sì, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
7: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Zalévej dešťovkou. V Unihobby kompaktní zahradní čerpadlo Einhell s výkonem 650 W jen za 1590 Kč.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
12: Dek, voda, topení, sanita. Nově v Českých Budějovicích. Stavebniny Dek pro vás otevřeli specializovanou prodejnu se sortimentem voda, topení, sanita a inženýrské sítě. Rozšířená nabídka skladem a proškolený personál pro vaše řemeslo. Přijďte tento čtvrtek na den stavebnin Dek. Občerstvení po celý den a navíc ke každému nákupu nad 2000 bez DPH profesionální vybavení zdarma. 4. června stavebniny Dek Litvínovice, ulice pod Stromovkou. Více na dek.cz.
13: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
14: www.projektantbudoucnosti.cz.
15: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Písku. 5. a 6. června se promění letní kino Písek v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení vás dnes ráno čeká v Týně nad Vltavou. Pracuje se přímo na hlavním tahu, kde je dočasně zúžená vozovka pouze na jeden jízdní pruh. Dávejte si tam pozor.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Faktor.

0: Henderson, Rudimental, Alibi. Takhle vám hraje středeční Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů. My jsme Michal, Jasmin a David. A v 7.33 přejeme hezké ráno. Ranní update. A to pro nás má David.
1: Američan ztratil na toaletě přes 600 tisíc korun, poctivý nálezce mu je vrátil. Peníze měly být určené na léčbu jeho sestry a pocházely z prodeje sběratelských předmětů. Nálezce ho dokázal dohledat a celou částku mu vrátil do posledního dolaru.
0: Hezky.
1: Stát zvažuje vlastní komunikační aplikaci, která má zvýšit bezpečnost i nezávislost. Česká republika uvažuje o vývoji vlastní komunikační aplikace pro úřady i bezpečnostní složky. Projekt má počítat i s pokročilým šifrováním pro bezpečnou komunikaci do budoucna. Většina mužů dnes preferuje ve vztahu rovné finanční rozdělení mezi partnery. Podle nového průzkumu to uvedlo 62% mužů. Změna souvisí nejen s rostoucími náklady na život, ale i s jiným pohledem na partnerské role. Rovné přispívání už mnoho lidí nevnímá jako problém, ale jako projev férovosti a respektu. Hodně kontroverzní téma, podle mě.
0: Tak jak to máte třeba vy, Davide, u vás doma?
1: Tak my to máme rozdělený 50 na 50.
0: Jakože fakt normálně přesně do koruny, jo?
1: Přesně tak.
0: Tak tebe bych chtěl mít doma, co u Jasmin?
2: Hele, někdy pade napade, někdy komu se ten měsíc daří víc, tak ten dá víc do té domácnosti ten
1: zajímavý
2: měsíc.
1: Zajímavý model.
0: Vy se neptejte, já jsem o tom nikdy nepřemýšlel. Kdybyste chtěli ušetřit třeba na nějaký květině, tak jste tady správně. Rychlá pětka z Florea.cz, hrajete o luxusní kytici s růží s doručením od Ruda Red Torch, délka růží 70 cm, tak pokud byste chtěli vyhrát, pište, chci soutěžit na 777 937 777, teď Five and Queen.

0: Five and Queen, We Will Rock You, 7:37. Takhle vám hraje středeční Hit Radio, tohle je snídaní šampionů a teď jdete hrát vy. Rychlá pětka. Z Florea.cz hrajete o luxusní kytici s růží s doručením.
1: Florea patří mezi úplný jedničky v doručování květin po celé České republice. Taky byla navíc 6x za sebou finalistou soutěže e-shop roku v kategorii kvalita a patří mezi nejlíp hodnocený český e-shopy s desítkama tisíc ověřených recenzí.
0: Tak a s námi ve vysílání už je Adam. Adame, hezké ráno.
2: Dobrý den.
0: Hezký den. A ty tam máš i maminku, že jo?
2: Ano.
0: A maminka se jmenuje?
2: Iveta.
0: Ahoj Iveto, dobré ráno.
2: Dobré ráno,
0: tak jste na to dva, pojďme soutěžit.
3: Otázka první, 5 vteřin na odpověď.
1: Ve kterém českém městě stojí Karlův most?
2: Praha,
0: přesně tak.
3: Otázka druhá, 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik gramů má 1 kilogram?
2: Tisíc.
0: Musíte mluvit víc trošku nahlas, lidi, ale zaznělo to tam, já to slyšel.
3: Otázka třetí.
0: Pojďme dál.
3: 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje pohádková postava, která nosí červenou čepičku?
2: Červená Karkulka.
0: Přesně tak, to je ono.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaké 3 barvy jsou na české vlajce?
2: Modrá, červená a bílá.
0: Tak a poslední, 5. otázka. Který měsíc přichází po červnu? Jo! Vy jste neuvěřitelný! Adame, Ivet, vyhráváte od Florea.cz Puget 100 růží. A já se zeptám, Adame, ty jsi napsal SMSku, že bys chtěl vysoutěžit kytku pro svoji mamku ke svátku. Tak je to ta maminka, která vedle tebe teďka sedí v autě?
2: Ano.
0: No tak je to vaše.
1: Moc gratulujem!
0: Oni měli.
1: Oni tak měli úžasem.
0: Moc gratulujeme, lidi, vyhráváte to, mějte se krásně, hezký den a zase někde na Hit Radio se těšíme. Ahoj. Ahoj. No, o tenhle Puget růží budete soutěžit ještě zítra a taky v pátek.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Rádia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Rádiu.
1: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
3: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
0: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
6: Přijďte na největší mužský mezinárodní tenisový turnaj v České republice. Unicredit Czech Open. Světový tenis uvidíte od 1. června v areálu TK Prostějov. Vstupné zdarma. Více na czech-open.cz. Partneři. Národní sportovní agentura. Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia. Olomoucký kraj. Statutární město Prostějov a Severočeské doly.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
7: Hele, nezaseko ses?
8: Ne.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Lásko, jaký bys chtěla auto?
11: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
10: Ale já myslel, jakou barvu?
11: Barvu? Je tak to nevím.
10: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
12: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
13: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, láhve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Speny.
14: Hledáš jistou práci v Jindřichově Hradci? Malcom.cz hledá administrativního pracovníka skladu. Čeká tě práce s technickou dokumentací, katalogy náhradních dílů i komunikace se zákazníky. Nabízíme skvělé zázemí a nadstandardní ohodnocení. Více na malcom.cz.eu/kariéra.
15: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Nehoda se stala na Českobudějovicku. Dávejte si pozor u obce Dynín. Podle informací od vás už je na místě i policie. Je to tam průjezdné, dopředu ale sundejte nohu z plynu.
16: Mami, proč máme všechno od konceptu?
17: To jen se zeptej, tatínka.
18: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
19: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Rádiu.

0: 7.49, tohle je středeční Hit Radio, posloucháte Snídaní šampionů, krásné ránko. Je čas zkusit si zasoutěžit o dovolenou v hodnotě 40 000 korun.
1: Dovolenou vlastního výběru. My tady máme, jak už asi víte, takový virtuální letadílko, v něm 6 řád sedačky A až F a vy jenom musíte najít tu správnou, pod kterou je ta dovolená.
0: Pojďte nám napsat. Chci soutěžit na 777 937 777. My jednoho vybereme, zavoláme a už za malou chvíli se dozvíme, jestli se náhodou ten dotyčný nesedne na to správné sedadlo, kde je ta dovča za 40 000 korun dle vlastního výběru. Teď další muzika, pojďme na to. Lucie, Marie na Hit Rádiu. Tak hezké ráno, šampioni. A

0: Lucie Marie, 7.53, tohle je Hit Radio snídaně šampionů a jdeme soutěžit.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
2: Dovolená vašeho výběru za 40 tisíc od Invie, to můžete získat.
0: Stačí, když trefíte správnou sedačku v našem virtuálním letadle. Máme tady 6 řad a sedačky A až F. Na jedné z nich je dovolená v hodnotě 40 tisíc dle vlastního výběru. Případně tam může být taky Člověče nezlob se, nebo taky dvě vstupenky na Marka Ztraceného, anebo
2: vůbec nic.
0: S námi ve vysílání už je Jana. Jano, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj, Jani.
0: Dobré ráno, ahoj, Jani. No tak ty máš teďka jedinečnou šanci, jedinečnou možnost vyhrát tuhle parádní rovču, tak my se tě ptáme, jakou sedačku v našem virtuálním letadle si vybereš?
3: Písmenka znám, jenom ještě čísla, do kolika prosím.
2: Je to 1 až 6, A až F.
3: Tak, poprosím E4.
2: E4.
0: E4 říkáš. A Jani, my pro tebe máme špatnou zprávu, protože E4 už bohužel je obsazeno.
2: Jani, musíš koukat na web Hitrádia, kde se zaregistruješ do klubu posluchačů a tam jsou už uhádnutý sedačky.
0: Takhle, Jani, neházej flintu do žita, ničemu to nevadí, protože za hodinu další šance vyhrát. Tak se ptám, budeš v 8.50 u rádia, zkusíš to ještě?
3: Bohužel nebudu, akorát parkuju v práci, takže zkusím zítra.
0: Tak kdyby náhodou to nevyhrál někdo dneska, tak zítra samozřejmě další možnost. Tak Jani, krásný den a děkujeme za hru, zatím ahoj.
3: Díky, ahoj.
0: Ahoj. Tak my pokračujeme opět za hoďku. Dovolená za 40 tisíc tady stále čeká na někoho z vás.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Faktor a jižní Čechy známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem!
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
0: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. V Česku přibývá lidí, kteří nemohou legálně hrát. Do registru vyloučených hráčů se zapsalo už přes 70 tisíc lidí. Tento seznam brání tomu, aby lidé mohli dál legálně sázet u hazardních provozovatelů. Většina se do něj dostane rozhodnutím úřadů, část ale vstupuje dobrovolně kvůli závislosti. Podle odborníků má registr výrazný psychologický efekt a pomáhá lidem se závislostí. V Česku padla první obžaloba za špionáž pro Čínu. Státní zástupce viní muže z neoprávněné činnosti pro cizí moc, což je nový trestný čin v českém právu. Podle soudu měl pracovat pro čínskou zpravodajskou službu a sbírat informace v Česku. Muži hrozí až 5 let vězení, od ledna je přitom ve vazbě. Jde o první případ tohoto paragrafu, který platí teprve od loňského roku. Opilý cizinec skočil v Praze do Vltavy, mladík s téměř 2 promile alkoholu skočil z mostu legií po výzvě kamarádů. Z vody ho nakonec vytáhli lidé na šlapadlech, zraněný nebyl. Policie uvedla, že nešlo o trestný čin ani přestupek, ale o hazard a hloupost. Muž skončil na záchytce a zaplatí její pobyt. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Jestli se chystáte na Šumavu, tak zpozorněte. Po bouřkách je potřeba koukat nejen pod nohy, ale taky nad hlavu. Na některých turistických trasách zůstaly popadané větve, hlavně kolem českých Žlebů, Stožce a Knížecích plání. Cesty jsou průchozí, komplikace ale čekají pěší i cyklisty. Správa parku upozorňuje hlavně na nalomené větve a polovyvrácené stromy. Končím počasím na středu, čekáme povětšinou zataženo s přehaňkami, uklidnit se to má až na večer a naměříme jen 15 až 19 stupňů.
10: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Notes s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
13: Jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
14: Krásné ráno.
15: Krásnou středu.
16: Snídaně šampionů.
14: Ano, stále tu jsme, hlavně jsme moc rádi, že tu jste vy, že jste si nás pustili k tělu. 8 hodin, 3 minuty, Michal Jespin a David, no a muzika nachystaná. Alvaro Soler, Te Machinába, tohle vás bude bavit. Hezké ráno.
0: Hit Radio Faktor.

0: Téma Chenába, Alvaro Soler, 8:05, tohle je Hit Radio a snídaně šampionů.
1: Dovolte mi dotěrný, drzý dotaz soukromý. Píšete si přes den se svým partnerem nebo partnerkou? Já jo, hodně. Dokonce mi včera můj Kuba říká, Ježíš, je 9:03 a ty jsi mi ještě nevolala, že už jdeš domů z práce. A dělá si se mě srandu, prý, co se stalo jako. A tak mě překvapilo, že jenom 36% lidí si během dne píše se svým partnerem zprávy. Co děláš, jak se máš, takovýhle věci. Tak co naši posluchači a co vy tady, kluci, píšete si přes den spolu?
0: Jako my dva si, Davidem, moc ne, no.
2: No takhle, já bych si s tebou i psal, ale ty vůbec neodepisuješ, no. Ale to je jiné téma.
0: To potvrzuju, to je pravda. Píšeme.
2: Plně minimálně teda.
0: No, občas si napíšem.
1: Dobře, tak jenom 36% lidí to takhle má.
0: Co 36% lidí, to mi přijde docela málo, jakože na toho dotyčného ten zbytek moc nemyslí, že si jako nepíšou.
1: Takhle, já si zase říkám, že ono je někdy fajn si o tom dní moc nepovídat, my se třeba trošku jako napíšem, ale pak se doma večer sejdem a všechno si řekneme, jo, a můžeme si vyprávět.
2: To jsem zrovna chtěl říct, o čem si povídáte potom večer, když si sejdem píšete, ty jo.
1: A tak někde se toho zase děje tolik, že prostě můžeš dělat obojí, no.
0: Hele, mě tak napadlo, že bychom těch 36%, nebo kolik to bylo, že bychom ta procenta mohli trochu zvýšit, že? Mm-hmm. Že bychom mohli napsat těm našim polovičkám, že? My tři, kdo jsme tady, jo? Že bychom mohli napsat stejnou SMSku.
1: Stejnou
0: SMSku. Samozřejmě můžete se přidat i vy, kdo jste u rádia, můžete taky napsat vašemu partnerovi. Tak znění SMSky. Já počkám, až vytáhnete telefony.
1: Už ho držím.
0: No, posluchači, než vytáhnou telefony. Tak já dám tady teda zprávy. Tak, napsat. Tak, a pojďme teda psát, jo? Napíšeme úplně stejnou.
1: Trošku se mi nelíbí, že tu zprávu vymýšlíš ty a ne já, ale dobře.
0: Takže píšeme. Ahoj, lásko. Přeju hezké ráno. Hezké ráno. Tak, přeju hezké ráno. Jak se spalo? Jak se spalo?
1: Tak diktát z češtiny.
0: Tak dobře, jinak, tak počkej. Vyspala se krásně. Vyspala se krásně. Ty asi napiš vyspal.
2: Já už nechám, jak se spalo.
0: Vyspala se krásně. Otazník. Až přijedu domů, udělám ti...
1: Co?
0: Udělám ti skvělou masáž.
1: Masáž.
2: Komu Eva poslouchá, takže si myslím, že...
0: Měj krásný den. Miluju tě.
1: Ježíš, tak ty umíš být romantik trošku. Miluju tě.
0: Člověk to neposlal tobě, ale... Já nevím číslo teďka, ale...
2: Pořádně si zkontrolujte, komu to posílám.
0: Nebo to může poslat hromadně, pokud máte víc partnerů, že?
1: A uděláme si teda jakože testík, že tak čekáme, až nám odpoví.
0: Odesílám, je to tam. Poslali jste to?
1: Ano. Sent.
2: Doručeno.
0: Odesláno. Taky doručeno. Tak vy, kdo jste to udělali taky, tak schválně můžete nám taky napsat, jaká byla reakce od vašeho protějšku a já jsem teda zvědavý, co nám napíšou ty naši partneři.
1: Tak si dáme pár písniček a snad nám do té doby napíšou.
0: Asi tak 30 písniček a pak možná teda přečteme, co napsali. American Authors, Best Day of My Life. Další songy pro vás tady na Hit Radio. 8:09, krásné ráno, šampioni.

0: čtvrt na devět. Minuta k tomu, tohle je středeční Hit Radio, krásné ráno. Bavili jsme se o tom, že jenom 36% lidí se s partnerem posílá během dne zprávy, tak jsme chtěli ta procenta trochu zvýšit. No a my jsme tady živě v éteru poslali našim polovičkám SMSku, která zněla: ahoj lásko, přeju hezké ráno, vyspala ses krásně, až přijedu domů, udělám ti skvělou masáž, měj krásný den, miluju tě. No a máme odpovědi, nebo alespoň dvě třetiny z nás tady ve studiu mají odpověď. Tak Jasmin, co přišlo tobě?
1: Tak můj Kuba mi napsala: ahoj Bobe, nebej tý dobrovolný masáže, tak ti snad i věřím, ale takhle, nemám si náhodou pustit hitko, co to tam zase vymýšlíte?
0: Ten nás prokouk. Tak, co přišlo Davidovi?
2: Já mám zatím jenom zobrazeno a vzhledem k tomu, že takhle Evi vůbec neříkám, tak podle mě má jakoby podezření, že jsem to omylem poslal jí a patřilo to někomu jinému.
0: Že si tu SMSku dal takzvaně do jiného hrníčku.
2: Přesně tak.
1: A co přišlo Michalovi?
0: To nechcete vidět.
1: Chcem?
0: Mně přišlo 7 otazníků.
1: Tady je vidět, že takovýhle zprávy asi teda tvoje přítelkyně nedostává.
0: A ještě dodatek. Někdo ti asi sedl za noťas a dělá si forky, ale to si pak asi všimneš. Ale počkej, já jako píšu normálně občas.
1: Jo, to je vidět, no. Vůbec nebyla překvapená, 7 otazníků.
0: My jsme samozřejmě říkali, že se můžete připojit k nám a připojili jste se. Přišlo od vás spoustu reakcí, že jste to teda zkusili, jo?
1: Šárka píše: odpověď. Je před výplatou a doma nic není třeba opravit, ale masáž beru.
0: Další zpráva. Dobrý den, na zprávu, kterou jste diktovali, přišly pouze otazníky. Jelikož jsem to odeslala omylem synovi a ne příteli do práce, který pracuje v Německu. S pozdravem, Markéta, jste skvělý.
1: Ale poslat synovi lásko a že teda udělám ti masáž, no, dobře.
0: Mami?
1: Ale pak tady někomu to i vyšlo, jo. Máme tady screenshot, kde to opravdu někdo někomu poslal a ten odpověděl samýma srdíčkama, dokonce 3 srdíčkama.
0: Vy jste skvělý. No tak, mohli bychom ta procenta ještě zvýšit, ale to už necháme na vás, tak pokud máte partnera, manžela, manželku, kohokoliv, tak myslím si, že by mu udělalo radost takhle chvíli po 8:45, že na něj myslíte, že jste si na něj vzpomněli, tak to zkuste mu napsat něco na hezké ráno. Eva Farná, Všechno nebo nic, další muzika pro vás na Hit Radio, hezké ránko.

0: Všechno nebo nic. Eva Farna. 8.21, posloucháte Hit Radio. Další parádní muzika, tak vám letí za malou chvíli. Tohle je Alan Walker, Tommy Narket a Aura Dark Side. Staví se i Martin Garrix. No a samozřejmě víme, že nás sledíte i na cestách, tak jak to na silnicích vypadá, řekneme, bude aktuální doprava, počkejte na to. Tak hezké ráno.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Zahradní centrum Lomič v Táboře si pro vás připravilo dřeviny okrasné i ovocné, veškeré zahradnické potřeby, velký výběr květin, pěstebních substrátů a naší specialitu, holandskou sadbu zeleniny té nejvyšší kvality. Zahradní centrum Lomič v Táboře. www.zahradnictví-lomič.cz.
3: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
9: Zažijte večer plný objevů a překvapení. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích zve děti i dospělé na muzejní noc. Čekají vás interaktivní expozice a výstavy, zábavná představení, rodinné workshopy nebo přednášky. Muzejní noc v Jihočeském muzeu 5. června od 17 hodin. Vstup je zdarma. Více na www.muzeum.cb.cz.
10: Hodně věcí a málo místa. To zná každá rodina i každý řemeslník.
11: Kam to všechno dát?
10: www.uskladním.cz. První samoobslužné sklady v Budějovicích.
11: Snadno dostupné a monitorované.
10: A už nikdy nebudete řešit, kam co dát. Objednejte si svoji skladovou koji právě teď na www.uskladním.cz.
12: Dek, voda, topení, sanita. Nově v Českých Budějovicích. Stavebniny Dek pro vás otevřeli specializovanou prodejnu se sortimentem voda, topení, sanita a inženýrské sítě. Rozšířená nabídka skladem a proškolený personál pro vaše řemeslo. Přijďte tento čtvrtek na den stavebnin Dek. Občerstvení po celý den a navíc ke každému nákupu nad 2000 bez DPH profesionální vybavení zdarma. 4. června stavebniny Dek Litvínovice, ulice pod Stromovkou. Více na dek.cz.
13: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
14: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: Hej, kamarádi!
1: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Sì, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Dopravní omezení vás může zdržet na dálnici D4. Opatrně mezi kilometry 64, 68 a 75 a 78 směr Písek. Jsou tam silničáři a blokují jeden jízdní pruh.
9: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Faktor.

0: Tohle je muzika ke všemu, co děláte. Alan Walker, Tomín Arket, Aura na Hit Rádiu přesně o 8:30 a to je čas na Davidův. Ranní update.
1: Na ministerstvu obrany padla rekordní odměna, náměstek dostal 1 000 000 korun. Vyplatit je měla tehdejší ministryně obrany Jana Černochová. Konkrétní důvod ani jméno oceněného úřad neuvedl, mluví jen o mimořádných úkolech a vyšší odpovědnosti. Telefonování mladým lidem způsobuje úzkost, raději volí zprávy než hovory. Mnoho lidí z generace Z přiznává, že telefonáty v nich vyvolávají stres až paniku. Raději proto komunikují přes zprávy, kde mají časy odpověď promyslet a upravit. Jakub Menčík je poprvé v semifinále Grand Slamu. 20-letý hráč porazil Brazilce Fonseku ve 3 setech a duel ukončil až 7. matchbolem. V boji o finále čeká Menčíka světová trojka Alexander Zverev z Německa. Tak tohle je zpráva ze sportu, já vím, že na ně úplně neslyšíte, ale tohle je tak zajímavá a úspěšná zpráva, že jsem si říkal, že ji musím do vysílání protlačit.
0: Je to super zpráva, gratulujeme, je to určitě úspěch.
1: Takovýhle zpráv o sportu nás čeká ještě hodně, protože za chvíli startuje světový šampionát ve fotbale, jak všichni víme.
0: Počkej, jak ve fotbale, teď fotbal skončil teďka, ne?
1: To byla Liga mistrů.
0: Jo, počkej, to je něco jiného, jo?
1: To je zase něco jiného.
0: Jo, takhle,
1: no.
0: Hele, hokej, jo, ale fotbal tam teda tápu, takže...
2: To máš hokej ve fotbale.
0: Takže počkej, teďka jak ty Francouzi teda vyhráli a jak si jako teda tam zapálili vlastní město, tak to je něco jiného.
1: To je klubová soutěž.
0: Takže počkej, takže a kdo pravděpodobně vyhraje teda ten šampionát?
1: Hele, třeba i Český výběr.
0: Jo? Takže pak bude hoře Praha.
1: To snad ne.
0: Pojďme na YouTubečka. Pride in the name of love. Na Hit Rádiu v 8:32. Hezké ránko.

0: Braka da Braka. Lady Gaga. 8.39, posloucháte Hit Radio, snídaně šampionů. Přejeme pohodový ránko.
1: Pojďte kápnout božskou. Pojďte nám říct, jaká písnička vám vždycky zlepší náladu. Jo, opravdu o tom teďka popřemýšlejte a až na ní budete myslet a budete vědět, která to je, tak nám ji hnedka napište na web Hit Radio.
0: Možná se ptáte, proč? No tak tím hlavním důvodem je, že pokud nám to na web Hit Radio napíšete, pokud se zaregistrujete a pokud svůj hit uslyšíte ve vysílání, o víkendovém vysílání a podaří se vám dovolat do studia, tak můžete vyhrát chytré hodinky Garmin pro vaše děti a to v hodnotě necelých 7,5 tisíce korun.
1: Takže leďte Hit Radio taky o víkendu a my vám budeme moc držet palce, protože tohle je moc hezký dárek pro děti.
0: Komplet detaily na webu hitradio.cz. Hit
2: Radio. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. Hit Radio.
3: Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
4: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
5: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
6: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
5: a poctivé pivo z místních pivovarů.
6: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
5: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
7: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
8: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k

0: nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
1: Bauhaus, když se to má podařit.
2: Horalské hry v Novohradských horách v obci Benešov nad Černou. Od 13 hodin na náměstí obce průvod dudáků na hasičské hřiště. Pro dospělé i děti soutěžní odpoledne v tradičních ostrovních disciplínách. A další zajímavé atrakce pro děti bude i kouzelní. Večer taneční zábava. Již tuto sobotu na hasičském hřišti v Benešově nad Černou.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem!
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Auto Strakonice zve své příznivce na Den otevřených dveří. Představíme nový model vozu Volkswagen T-Roc. Vozy si můžete vyzkoušet při testovací jízdě. Pro děti je připraven skákací hrad, malování na obličej nebo soutěž o mobilní telefon. Občerstvení je samozřejmostí. Uvidíme se 6. června od 9 do 15 hodin v autosalonu Volkswagen. Auto Strakonice na Písecké ulici, směr Praha.

0: Dyton.
1: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Bik akci. Bikmat, váš Bik parťák pro každý projekt.

0: kamarádi!
1: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weberva Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dek.cz.
5: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Milion skvělých důvodů, proč poslouchat Hit Radio, je parádní muzika a jedním z těch důvodů je možnost vyhrát parádní dovolenou.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
0: Sedadlo v našem virtuálním letadle, na kterém je dovolená za 40 tisíc od společnosti Invia.cz dle vlastního výběru, je stále neobsazeno.
2: Máme tady sedačky v letadle A až F6 řád. Dneska už se stalo, že někdo tipnul sedačku, která už dřív typovaná byla. Tak aby jsme tomuhle předešli, tak znovu upozorňujeme, že dříve uhodnuté sedačky najdete v klubu posluchačů Hitrádia. Registrace jsou přes web Hitrádia. A já jsem vám včera na svůj Instagram Jasmin Official dávala nápovědu taky, v které části letadla tak jako můžete lovit. Ona za chvíli jakoby zmizí, ale já jsem udělala výběr soutěž Hitrádia, takže je to tam normálně vidět na profilu, pak ve výběrech.
0: Je to tam. Tak zjistíte, v jaké polovině jsi, na levé půlce nebo na pravé půlce je ta dovča. Tak volejte teď 800 937 937, necháme to chviličku zvonit. Napneme to. Přece jenom je to dovča za 40 táců.
2: Kdybyste náhodou neuhodli tu dovolenou za 40 tisíc, tak ale taky na vás čeká hra Člověče nezlob se, nebo máme tady dva lístky na Marka Ztraceného, a nebo budete mít černýho Petra a nevytáhnete si vůbec nic.
0: Dobré ráno, snídaně šampionů, kdo je s námi ve vysílání?
2: Au.
3: Tady Broňo, ahoj.
2: Čau, Broňo.
0: Ahoj, Broňo, dobré ránko. Jak se máš, Broňo? Jakou máš středu, Broňo?
3: No, středa je výborná. Dneska nastupuji na dovolenou, takže dobrý, parádní.
0: Takže nastupuješ na dovču a teďka by sis vlastně mohl ještě jednu parádní dovču vyhrát. Tak Broňo, ptáme se tě. Jaké sedadlo v našem virtuálním letadle si zvolíš? Je tam 6 řad a sedadla A až F.
3: Tak já bych zkusil D3.
2: Sedačka neobsazená, takže dobrý.
0: D3, tak pojďme se připoutat, prosím. Broňo si připoután na D3. Co na to, Jasmin?
2: Broňo. Dovolená se na této sedačce? Broňo? Neskrývá.
0: Broňo, neskrývá se tam dovolená, ale co se tam schovává? Ty jsi sednul na sedačku, kde něco je. A když šáhneš takhle pod svoje sedadlo, šáháš pod sedadlo, Broňo?
3: Ano, snažím se.
0: Tak šáhni tam.
2: Já tady vidím Michala taky, jak šáhá, je to dost
0: divný. Šáhám taky pod sedadlo a teďka vytahuj tu ruku nahoru a máš v ruce dva lístky na Marka Ztraceného na Letenskou pláň.
3: Skvělý, paráda.
2: 7.8.
0: A slyším, že tam někdo má větší radost než ty. Kdo se tam tak radoval, Broňo?
3: To jsou kolegové tady.
0: Oni nás poslouchají, tak zdravíme kolegy. Dva lístky na Marka Ztraceného ty posíláme, nějak si to rozdělte, užijte si to. No a samozřejmě dovča tady stále je, tak zítra v 6.50 další šance. Broňo, s kolegama to zkuste určitě, jo?
3: Díky moc.
0: Tak jo, vydrž mi na telefonu, doladíme detaily, zatím ahoj.
3: Ahoj.
0: Tak zítra.
2: No, připomínáme, že nápověda teda jedna je a zítra přibude ještě jedna.
0: Další. No, už přehořívá. Už byste to mohli vyhrát taky někdo, no?
4: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.

0: Nico Santos. Roof Top v 8.57. Tohle je Hit Radio Snídaně šampionů. Jsme v cíli a my vám chceme moc poděkovat za další společné ráno. S vámi byli Michal, Jasmin a David.
1: Ano, díky za dnešní ráno, za 3 společné hodinky nebo jakýkoliv čas, co jste s náma strávili, a zítra znovu.
0: Opět se dovolím připomenout, rozhodně nás někdo začal ladit až teď, tak dovolená v hodnotě 40 000 tu stále je. Stále jste neobsadili to správné sedadlo. Zítra pokračujeme v 6 hodin 50 minut.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Mějte bez vás středu.
1: Čauky, čauky, čauky.
0: Těšíme se zítra. V 6. Ahoj, ahoj, ahoj.
3: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, České Budějovice, okružní, samozřejmě ten kruhový objezd u Vysoké školy technické ekonomické. Je tam čerstvá dopravní nehoda, tak si na to dejte pozor. Šťastné kilometry s Hit Radiem Faktor a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Radia.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
6: Hele, nezaseko ses?
7: Ne.
8: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
9: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
8: A dárek je váš, tak ušetřete s
10: tisku levně CZ.
11: Náplně hned.
2: On air.
12: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
13: 9 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Maximální ceny pohonných hmot jsou dnes opět o něco nižší. Za litr benzínu dnes dáme nejvýš lehce přes 42 korun. Litr nafty se pak u čerpacích stanic prodává nejvýš za 39,40. Minulý týden vláda rozhodla, že cenová regulace bude pokračovat do konce června. Resort zahraničí plánuje před letní turistickou sezónou rozšířit cestovatelský systém Drost o nové funkce. Na úpravách už se pracuje. Po změnách by systém mohl Čechům v zahraničí usnadnit například přístup k lékům na předpis. České Budějovice zahájily rekonstrukci chráněné Kendeho vily. Jde o vůbec nejvýznamnější židovskou památku, která patří městu. Poslední 2 roky ji ale provozuje jeho česká pobočka Paměti národa. Práce na obnově domu poblíž centra potrvají do roku 2028. První etapa bude stát 8 milionů korun. Tenista Jakub Menšík si vybojoval postup do semifinále Roland Garros. Jde o jeho životní úspěch. V úterním čtvrtfinále na pařížské Antuce Menšík porazil Brazilce Fonseku 3-0 na sety. V boji o finále vyzve v pátek světovou trojku Němce Zvereva.
14: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Notes s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
3: Deštník, to je dneska povinná výbava, bude zataženo na většině území, počítejte s občasným deštěm nebo břeháňkami. Odpoledne se mají mraky protrhávat, možná se někde dočkáme polojasna a teploty dneska mezi 16 a 19 stupni.
2: Hit Radio Faktor.
3: A s vámi Matyáš a dneska je to přesně 10 let, co jsem byl v krumlovské porodnici, kde se zrovna klubala na svět moje dcera Karolínka. Takže po škole a po práci budeme slavit. Co je teda jako zajímavý, jak se to všechno posouvá, protože přijde mi to nedávno, co si přála panenku, dneska už nový mobil. Co bude příště? 9 hodin 3 minuty je středa, díky, že nás ladíte. Tady je Jennifer Lopez.
12: J-Lo,

Skoro čtvrt na deset Poetika a mám pocit, že tě ztrácím. Jak slyšíte sami, máme srdce, které hraje, ale jak nám připomněla na Instagramu Budějčanda, máme srdce i k sezení, ale jejich seznam nikde. Tak si samozřejmě sypeme popel na hlavu a napravujeme to. Na sociální sítě jsme vám dali všechny naše fotopointy, které už můžete v Jižních Čechách potkat při svých cestách nebo výletech. A protože srdcí není nikdy dost, chystáme pro vás další. Mrkněte na poslední fotku v příspěvku a zkuste si tipnout, kde už brzy přibude. Zatím náš fotopoint ve tvaru srdce najdete na Zadově, v Hluboké nad Vltavou, v Chlumu u Třeboně, na Kvildě nebo v Safari rezortu v Hluboké u Borovan. Tak si zkuste tipnout, na jakém místě vyroste další. A jestli máte nějakou fotku z našeho fotopointu i vy, tak ji rádi uvidíme, buď nám ji můžete poslat, nebo nás jednoduše označte. Těšíme se, děkujeme a teď další hity. Bad Liar, tady jsou Imagine Dragons, hezké dopoledne.

0: 9 hodin 22 minut Katy Perry a Firework. Hit Radio Faktor je s vámi taky na cestách. Díky nám nemusíte svádět nekonečný boj s kolonami, červenými semafory a obíčkami, co vás vezou i přes místa, o kterých jste ani netušili, že existují. A informace máme i díky vám z první ruky. Třeba teď aktuálně nám píšete na WhatsApp o zavřeném přejezdu na Včelné u Českých Budějovic. Probíhá na něm oprava a co jsem koukal, tak by se to mělo stihnout ještě dnes. Takže díky moc za informaci, samozřejmě volejte, pište dál. Brzy vás taky odměníme plnou nádrží, ať je vaše jízda úplně bezstarostná. Tak šťastnou cestu s Hitrádiem Faktor.
1: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Zahradní centrum Lomič v Táboře si pro vás připravilo dřeviny okrasné i ovocné, veškeré zahradnické potřeby, velký výběr květin, pěstebních substrátů a naší specialitu, holandskou sadbu zeleniny té nejvyšší kvality. Zahradní centrum Lomič v Táboře. www.zahradnictví-lomič.cz.
3: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
6: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Zažijte sílu a odvahu na českobudějovickém výstavišti. Přijďte 5. a 6. června na den s armádou České republiky a složkami IZS. Čeká vás moderní i historická vojenská technika, dynamické ukázky a přednáška historika Eduarda Stehlíka. K poslechu zahrají armádní hudební soubory. Vstup je zdarma. Výstaviště České Budějovice. Více na webu vcb.cz.
8: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
9: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
10: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku.
13: BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
14: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
15: Tak co na to říkáš, Baru?
16: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
15: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Doufám, že vám teď u vás v práci navodil pohodovou atmosféru Hozier Song Too Sweet. Dneska se slaví Den bublinek. Teď se přiznejte, koho napadly bublinky ve skleničce, co? Bublinky nejsou samozřejmě jen šampaňské, teď jsou ty dětský dny, tak k těm taky patří bublinky, že jo? Bublifuky. Věděli jste, že ta největší bublina na světě pochází od nás? Postaral se o to jistý Čech, Matěj Kodeš. On dokázal nafouknout mýdlovou bublinu, která měla objem přes 20 metrů krychlových. To je přibližně velký jako dodávkový vůz. Ta bublina byla dlouhá 7,5 metru, široká přes metr a vysoká 2,3 metru. Takže opravdu monstrózní bublina a překonal tím světový rekord Američana z roku 2009. Tak to jenom pro zajímavost. Teď už z té naší hudební bubliny vystoupí Fugees a song Kill Me Softly.

0: Díly Hydrádio Faktor, na něm právě teď Miley Cyrus. Koukal jsem do kalendáře, dneska mají narozeniny samý slavní sportovci. Pojďme se na to podívat. Slaví například hokejový brankář Pavel Francouz, taky krasobrusař Tomáš Werner nebo tenista Rafael Nadal. Všechno nejlepší. A slaví i herec, já bych řekl, že oblíbený herec Jirka Langmajer. My se vás na Instagramu ptáme, ve které roli ho máte nejraději. Tak dejte vědět, Instagram Hydrádia Faktor.
1: Hydrádio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hydrádia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invy za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hydrádiu.
2: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
3: V Ternu nyní v akci. Hellmann's 210 ml s aplikací Terno a Trefa za 29,90 a vejce M z podestýlkového chovu 10 kusů za 49,90. Ryze české Terno.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květ.

0: Tak bílý kus za 36,90 až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Hluboká Folkfest. Dva dny plné folkové a bluegrassové hudby. Vystoupí Jan Nedvěd mladší, Radůza, Malina Brothers a další hvězdy českého folku a bluegrassu. Ke vstupence navíc dostanete Adventure Golf i lanový park zdarma a slevy na kemp a drink. Hluboká Folkfest. Už 19. a 20. června v parku Hluboká. Vstupenky v předprodeji za zvýhodněnou cenu na hlubokafolkfest.cz.
3: Dek, voda, topení, sanita. Nově v Českých Budějovicích. Stavebniny Dek pro vás otevřeli specializovanou prodejnu se sortimentem voda, topení, sanita a inženýrské sítě. Rozšířená nabídka skladem a proškolený personál pro vaše řemeslo. Přijďte tento čtvrtek na den stavebnin Dek. Občerstvení po celý den a navíc ke každému nákupu nad 2000 bez DPH profesionální vybavení zdarma. 4. června stavebniny Dek Litvínovice, ulice pod Stromovkou. Více na Dek.
4: Lásko, jaký bys chtěla auto?
5: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
4: Ale já myslel, jakou barvu.
5: Barvu? Já tak to nevím.
4: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
6: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun, jen do konce června.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboni vás srdečně zve na oslavě 75 let své historie. Přijďte se podívat a zavzpomínat, jak se škola změnila. Čeká vás slavnostní den otevřených dveří, setkání absolventů, přátel školy i celodenní program zakončený společenským večerem. Více informací na www.ssrv.cz. Těšíme se na vás v Třeboni.
10: Tohle tě posadí na zadek. Nyní v Unihobby kovová zahradní sestava Katka, stůl plus 4 židle, za libových 5490 korun.
11: Unihobby.
10: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
12: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
13: Hit Radio Faktor.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: úžasný návrat do 90. Lenny Kravitz Fly Away. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Okolo Třeboně pasou se tam koně, to se zpívá v jedné písničce. Teď tam dejte pozor na dopravní nehodu. Narazíte na ní na silnici 24 mezi Třeboň, Holičky a Majdalenou. Tak dávejte pozor, šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Horálské hry v Novohradských horách v obci Benešov nad Černou. Od 13 hodin na náměstí obce průvod dudáků na hasičské hřiště. Pro dospělé i děti soutěžní odpoledne v tradičních ostrovních disciplínách. A další zajímavé atrakce pro děti bude i kouzelní. Večer taneční zábava. Již tuto sobotu na hasičském hřišti v Benešově nad Černou.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na dek.cz.
8: On Air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
10: Je 10 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Rodičovský příspěvek by mohl od příštího roku vzrůst o 50 000 korun. Rodiče dětí narozených od 1. ledna by tak nově pobírali částku 400 000 korun. U dvojčat a vícerčat by se pak suma zvedla o 100 000 na 800 000 korun. Vládní novelu podpořila sněmovna. Posuzovat ji teď bude sociální výbor. Popadané stromy a větve dál částečně blokují některé turistické trasy na Šumavě. Týká se to zejména jižní části oblasti, kudy koncem minulého týdne prošly bouřky a silný vítr. Trasy jsou většinou průchozí, i tak by tam lidé měli procházet s opatrností. Na některých místech totiž stále hrozí pád dalších stromů a větví. S ohledem na vzrůstající riziko vzniku lesních požárů v Evropě bude v nejvíce ohrožených oblastech rozmístěno dodatečných 777 hasičů. Připraveno k zásahu bude taky 22 hasících letadel a 5 vrtulníků. Oznámila to Evropská komise, která nasazení hasičů a techniky pomáhá financovat a koordinovat. No a jdeme na hokej. Tomáš Hertl rozhodl v prvním finálovém utkání NHL o výhře hokejistů Vegas 5-4 na ledě Caroliny. Český útočník skóroval v 57. minutě a připsal si čtvrtý gól v letošním play-off. Série pokračuje na stejném místě druhým zápasem v noci ze čtvrtka na pátek našeho času.
5: Bude teplo a letňák je zpět od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Noc s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
0: Dobrou zprávou je, že odpoledne bude deště i mraků ubývat, ale koupaliště asi zůstanou prázdná. V maximech naměříme dneska 19 stupňů.
8: Hit Radio Faktor.
0: No a na jihu Čech právě začíná sezóna samosběru jahod, tak se podívejte, jak to vypadá na vašem oblíbeném místě. My teď hrajeme Leony.

Dneska u nás na jihu Čech zataženo, zamračeno, deštivo, ale trošku toho sluníčka nám přinesl právě teď Enrique Iglesias. My teď míříme hodně vysoko. Věděli jste, že na jihu Čech máme nejvýše položenou rozhlednu v Česku? Jedná se o rozhlednu na šumavském Boubíně. Nachází se ve výšce 1362 metrů nad mořem a turistům je volně přístupná. Je to dřevěná 21-metrová věž, kterou slavnostně otevřeli přesně před 21 lety, tedy 3. června 2005. Jste na ní někdy byli? My jsme během covidu na jihočeské rozhledny často jezdili. Tahleta teda je moc fajn. Ona na jedné straně nabízí výhled na rozsáhlé panorama Šumavy, takže vidíte Plechý, Třístoličník nebo Poledník. Na druhé straně třeba chladící věže jaderné elektrárny Temelín. A za velmi dobré viditelnosti je z této rozhledny taky možné spatřit vrcholky Alp. Takže až budete hledat plány na víkend, vzpomeňte si na tuhletu rozhlednu, která má dneska přesně 21 let.

0: Můžu to taky říct, můžu. Ty vole, ať už je pátek. Marek Ztracený a Modlitba za pátek. Vydržte, už to bude. Já taky připomínám, že na Hitradio Factor rozdáváme kompletní kolekci thrillerů od spisovatelky Lízy Reganové v hodnotě 5000 korun. To je celkem 10 knížek. Parádní čtení na léto. A je jen na vás, jestli teda vyhrajete, jestli chcete mít doma ty knížky v knihovně, nebo v mobilu jako e-book, nebo do sluchátek jako audioknihy. Ta soutěž probíhá i tento týden vždycky odpoledne mezi 1 a 3. To je čas, kdy vysílá kolega Jirka Pilnář. A Jirka vezme knížku a přečte vám část příběhu. Vaším úkolem bude poznat, jestli jde o skutečný děj, o skutečný příběh z té knížky, nebo jestli si to Jirka úplně vymyslel. Takže pokud milujete napětí, podezřelé sousedy, temná tajemství a momenty, jste tu správně.
1: Z práce domů to může být dlouhá cesta. Ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Faktor a jižní Čechy známe jako svoje boty.
2: Na výjezdu z Budějic, jak je ten provizorní kruháč.
1: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Faktor.
3: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
4: Váš bankovní účet byl zablokován, rychle klikněte sem. I takový může být podvodný e-mail, který díky AI vypadá naprosto důvěryhodně. Jak ho poznat dřív, než přijdete o úspory? To nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
5: Tak ano, útočníci sází hlavně na strach a časový tlak, ale žádná banka po vás nikdy nebude chtít hesla, PIN kódy nebo údaje ke kartě přes e-mail. Než na něco kliknete, zkontrolujte hlavně adresu odesílatele. Liší-li se od oficiálního webu, e-mail okamžitě smažte. A pokud jste už údaje zadali, ihned kontaktujte svou banku a policii.
4: Děkujeme a celý návod na ochranu vašich úspor najdete na bezpečnostnazelenou.cz.
6: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
7: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
8: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Dek, voda, topení, sanita. Nově v Českých Budějovicích. Stavebniny Dek pro vás otevřeli specializovanou prodejnu se sortimentem voda, topení, sanita a inženýrské sítě. Rozšířená nabídka skladem a proškolený personál pro vaše řemeslo. Přijďte tento čtvrtek na den stavebnin Dek. Občerstvení po celý den a navíc ke každému nákupu nad 2000 bez DPH profesionální vybavení zdarma. 4. června stavebniny Dek Litvínovice, ulice pod Stromovkou. Více na dek.cz.

0: rádi.
1: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
2: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Písku. 5. a 6. června se promění letní kino Písek v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
9: Hit Radio. Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Taky jste teď dostali chuť zapařit. Fergy v našem éteru, máme 10:30, hezké dopoledne všem. Kam vyrazit? V pátek se historická budova Jihočeského muzea v Budějovicích promění v místo plné zážitků. Od 17 do 22 hodin vás čeká muzejní noc. Těšte se na interaktivní expozice, poutavé výstavy a doprovodný program pro malé i velké. Akce odstartuje přímo před hlavním vchodem ze Senovážného náměstí a dorazí taky chůdadlo s artistickými postavami na chůdách a akrobatickými čísly. To Jindřichův Hradec si od pátku do neděle užije tradiční dny města. Centrum zaplní koncerty, stánky s občerstvením a program pro děti i dospělé. Na pódiu se objeví třeba David Koller, Sebastian nebo Laura a její tygři. No a Hořice na Šumavě si v sobotu připomenou více než 200letou tradici pašijových her. Představení pod širým nebem začne ve 20:30.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Hit Radio Faktor 1038, za chvilku příprava na Jelen Fest, Jelena Magdalena. No a zapomeňte na hokej, je tady tenis. V pátek si tenista Jakub Menčík zahraje o finále. Naposledy byl v semifinále jakéhokoliv Grand Slamu Tomáš Berdych, je to už pěkně dávno. A teď přichází tenhle frajer z Prostějova. Tak budeme samozřejmě držet palce. Jinak další zprávy ze sportu, ale taky od nás z jihu Čech v 11 hodin, tak si na to počkejte a za chvilku slíbený jelen. Hit Radio.
1: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Víte, že většina žen a dívek si vybírá špatnou velikost podprsenky?
7: Móda Nikola. Největší výběr plavek a spodního prádla světových značek v jižních Čechách. Přijďte si je k nám v klidu vyzkoušet.
6: Každá prsa správně oblečeme.
7: Rádi poradíme a najdeme tu pravou velikost. Móda Nikola. U masných krámů v Hroznové ulici v Budějovicích. www.modanikola.cz.
8: Přijďte na největší mužský mezinárodní tenisový turnaj v České republice. Unicredit Czech Open. Světový tenis uvidíte od 1. června v areálu TK Prostějov. Vstupné zdarma. Více na czech-open.cz. Partneři. Národní sportovní agentura. Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia. Olomoucký kraj. Statutární město Prostějov a Severočeské doly.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
10: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat. Váš Big parťák pro každý projekt.
11: Housebrand Café, per favore.
12: Si, signora.
11: I v malém šálku lze dělat velké umění.
13: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkava.cz.
14: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
18: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
19: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
18: A dárek je váš, tak ušetřete s
20: tisknu levně CZ.
21: Náplně hned.
22: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
23: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a olej řepkový litr za 26,90.

0: 50. Byla. To dobré začíná u nás.
1: Hit Radio Faktor.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Lose Control a tady Swims 10:57. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, je na čase podívat se za volant. Aktuálně by vás neměla zdržet žádná vážnější komplikace. Pozor ale na železničním přejezdě na Včelné u Českých Budějovic. Ten je zavřený od ranních hodin, probíhají tam nějaký práce, ale měli by to mít hotový během odpoledne. Šťastnou cestu, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady. Wow!
7: Zalévej dešťovkou. V Unihobby kompaktní zahradní čerpadlo Einhell s výkonem 650 W jen za 1590 korun.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Acema. Jde to i bez banky.
11: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
12: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Notes s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
14: Máme 11 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. V Česku právě probíhá jarní kolo celostátního sčítání denních motýlů. Motýlí půlhodinka potrvá do neděle a zapojit se může každý. Potvrzuje to i koordinátor akce David Číp.
15: Je to ideální nejen třeba pro děti ve školách, ale je to také super, zejména třeba o víkendu pro rodiče s dětmi. A věnovat půlhodinku sledování motýlů ideální je, když si předtím nastudují trošku, jaké ty druhy denních motýlů u nás vlastně máme.
14: Určovací klíč najdou zájemci na webu motýlípůlhodinka.cz. Koupání v řece Otavě nedaleko Písku letos nebude bez komplikací. U Heringova mlýna ve Vrcovicích totiž povodí Vltavy opravuje jez. Rekonstrukce by měla trvat celou letní sezonu a krom jiného tam omezení pocítí také vodáci nebo návštěvníci oblíbené pláže u řeky. Evropská komise doporučila Německu, Rakousku a 7 dalším zemím Evropské unie zrušení kontrol na hranicích. Země je zavedly kvůli nelegální migraci. Podle vyjádření unijní exekutivy migrantů ubylo a pro kontroly existují přijatelnější alternativy. Česká fotbalová reprezentace odehraje zářijové domácí zápasy Ligy národů proti Chorvatsku a Anglii na stadionu Slavie v Edenu. V listopadu pak národní tým přivítá Španělsko v jiné pražské aréně na Letné. Český celek se v Lize národů po druhé v historii představí v elitní divizi A.
0: Počasí jako na houpačce, jeden den hezky, druhý den zase zamračeno s deštěm, dneska bohužel ta druhá varianta, ale odpoledne se to má zlepšit a naměříme skoro 20.
13: Hit Radio Faktor.
0: Je první středa v měsíci, takže za hodinu uslyšíte zkoušku sirén, no a v našem éteru zazní hity, třeba už teď Lady Gaga a Bradley Cooper.

Posloucháte středeční dopoledne na Hitradiu Faktor a tohle byl Lost Frequencies. Venku dneska deštivo, takže spousta z vás vytáhla plechové deštníky. Ale jsou tu tací, kteří do práce, do rádia přijeli na kole, jako třeba já. Popravdě řečeno, já jsem vůbec netušil, že zrovna dneska je světový den jízdních kol. 200 let starý dopravní prostředek, na kterém občas jezdíme všichni. Ono vlastně umět jezdit na kole je asi druhá fáze po tom, co se člověk naučí chodit, že jo? Těch zajímavostí o kole je až. Mě třeba osobně zaujalo nejrychlejší kolo na světě, které bylo vyrobeno na zakázku za 1 000 000 liber. Jeho výroba trvala 4 roky a teď se podržte. Rychlost tohoto kola je prý až 250 km za hodinu. To si absolutně neumím představit, že pojedu třeba okrskama, 90 a najednou kolem mě prosviští cyklista. Každopádně můžu vás pozvat na akci, kde svátek kola skvěle oslavíte. Lipensko totiž obsadí od pátku do neděle cyklistický festival Kolem kolem, tak se to jmenuje, Kolem kolem fest. Program propojí Lipno nad Vltavou, Loučovice, Vyšší Brod a Frimburg a nabídne testování kol, závody, výjížďky, setkání s osobnostmi české cyklistiky, taky koncerty a aktivity pro děti. Podrobnosti najdete, když tak na našem webu v sekci kam vyrazit, tak se podívejte. Teď už ale puberťák Xindl X.

0: Tohle je u nás na Hydrádiu Faktor Sia a za chvilku se přidá taky Miles Smith. Tento týden se s vámi vracíme do dětských let. Tentokrát v souboji rozhodujete o tom, čeho jsme se jako malí nejvíce báli. Každý den hlasujete na našem Instagramu a už nám tady zbyly jen 4 strašidelné věci. Temný sklep, nebo vystrčit nohu spod peřiny, taky čert a samozřejmě klasika bubák pod postelí. Tak z čeho vám při vzpomínce naskakuje husí kůže? Co vám v dětství dokázalo pořádně zrychlit tep? Je čas rozhodnout, tak hlasujte dál na Instagramu Hydrádia Faktor ve storíčku.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Zahradní centrum Lomič v Táboře si pro vás připravilo dřeviny okrasné i ovocné, veškeré zahradnické potřeby, velký výběr květin, pěstebních substrátů a naší specialitu, holandskou sadbu zeleniny té nejvyšší kvality. Zahradní centrum Lomič v Táboře. www.zahradnictví-lomič.cz.
8: Auto Strakonice zve své příznivce na Den otevřených dveří. Představíme nový model vozu Volkswagen T-Roc. Vozy si můžete vyzkoušet při testovací jízdě. Pro děti je připraven skákací hrad, malování na obličej nebo soutěž o mobilní telefon. Občerstvení je samozřejmostí. Uvidíme se 6. června od 9 do 15 hodin v autosalonu Volkswagen. Auto Strakonice na Písecké ulici, směr Praha.
9: Zažijte večer plný objevů a překvapení. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích zve děti i dospělé na muzejní noc. Čekají vás interaktivní expozice a výstavy, zábavná představení, rodinné workshopy nebo přednášky. Muzejní noc v Jihočeském muzeu 5. června od 17 hodin. Vstup je zdarma. Více na www.muzeum.cb.cz.
10: Hodně věcí a málo místa. To zná každá rodina i každý řemeslník.
11: Kam to všechno dát?
10: www.uskladním.cz. První samoobslužné sklady v Budějovicích.
11: Snadno dostupné a monitorované.
10: A už nikdy nebudete řešit, kam co dát. Objednejte si svoji skladovou koji právě teď na www.uskladním.cz.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
13: Senkor.
14: Výstava Prachatičtí ostrostřelci v Prachatickém muzeu od 29. května do 4. října. Seznamte se s historií spolku, výstrojí, výzbrojí, prapory nebo s kolekcí historických ostrostřeleckých terčů z 19. a 20. století. www.prachatickemuzeum.cz.
15: Tohle tě posadí na zadek. Nyní v Unihobby kovová zahradní sestava Katka, stůl plus 4 židle, za libových 5490 korun.
16: Unihobby.
15: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
17: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
18: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
17: www.onlineshop.cz.
8: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Písku. 5. a 6. června se promění letní kino Písek v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
19: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboni vás srdečně zve na oslavy 75 let své historie. Přijďte se podívat a zavzpomínat, jak se škola změnila. Čeká vás slavnostní den otevřených dveří, setkání absolventů, přátel školy i celodenní program zakončený společenským večerem. Více informací na www.ssrv.cz. Těšíme se na vás v Třeboni.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
12: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: Jenom 36% lidí se s partnerem posílá během dne zprávy, tak jsme chtěli ta procenta trochu zvýšit. No a my jsme tady živě v éteru poslali našim polovičkám SMSku, která zněla: Ahoj lásko, přeju hezké ráno, vyspala ses krásně, až přijedu domů, udělám ti skvělou masáž, měj krásný den, miluju tě. No a máme odpovědi, tak Jasmin, co přišlo tobě?
4: Tak můj Kuba mi napsala: Ahoj Bobe, nebej ty dobrovolný masáže, tak ti snad i věřím, ale takhle, nemám si náhodou pustit hitko, co to tam zase vymýšlíte?
2: To nás prokol. Co přišlo Davidovi?
6: Já mám zatím jenom zobrazeno a vzhledem k tomu, že takhle Evi vůbec neříkám, tak podle mě má jakoby podezření, že jsem to omylem poslal.
2: Že si tu SMSku dal takzvaně do jiného hrníčku.
6: Přesně tak.
4: A co přišlo Michalovi?
2: Mně přišlo 7 otazníků.
4: Tady je vidět, že takovýhle zprávy asi teda tvoje přítelkyně nedostává.
13: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Červen je plný svadeb, takže tenhle ten hit je vlastně aktuální. Marry You a Bruno Mars. Víte, co se říká? Středa, naplánovat víkend je třeba. A pokud hledáte netradiční zážitek, tak vyrazit můžete na večer otevřených muzeí a galerií. Během návštěvy si můžete prohlédnout výstavu Seidl, stálou expozici od archeologie až po 20. století, taky unikátní keramický model města Českého Krumlova nebo barokní jezuitskou lékárnu. Součástí programu je i promítání nově zrestaurovaných fotografií pod názvem Kouzlo stereofotografie, prezentace Seidlových fotografií, kterým vdechnul nový 3D život pan Matěj Boháč. Akce se koná v pátek od 19 do 23 hodin a vstupné je zdarma.

0: Právě jste slyšeli nový singl Byt 66 od Kateřiny Marie Tiché. Tenhle ten song je návratem ke vzpomínkám, které občas bolí, občas zahřejí, ale vždycky zůstávají součástí našeho příběhu. Tak doufám, že se vám tato novinka líbila. Jinak je středa, to znamená, že večer vám budeme hrát na přání. A vy už teď nám můžete dát vědět, co a jak. Formulář najdete na našem webu hydradiofaktor.cz. Za chvíli srdcovky s Jirkou Pelnářem, budou tady po 12. hodině a já se těším zase zítra v 9.
1: Hit Radio. Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Jsme firma FL Brány. Český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Dek, voda, topení, sanita. Nově v Českých Budějovicích. Stavebniny Dek pro vás otevřeli specializovanou prodejnu se sortimentem voda, topení, sanita a inženýrské sítě. Rozšířená nabídka skladem a proškolený personál pro vaše řemeslo. Přijďte tento čtvrtek na den stavebnin Dek. Občerstvení po celý den a navíc ke každému nákupu nad 2000 bez DPH profesionální vybavení zdarma. 4. června stavebniny Dek Litvínovice, ulice pod Stromovkou. Více na dek.cz.
9: Lásko, jaký bys chtěla auto?
10: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
9: Ale já myslel, jakou barvu?
10: Barvu? Já tak to nevím.
9: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
11: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
12: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce

0: Se na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu. www.elvaprofi.cz Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
1: Horalské hry v Novohradských horách v obci Benešov nad Černou. Od 13 hodin na náměstí obce průvod dudáků na hasičské hřiště. Pro dospělé i děti soutěžní odpoledne v tradičních ostrovních disciplínách. A další zajímavé atrakce pro děti bude i kouzelní. Večer taneční zábava. Již tuto sobotu na hasičském hřišti v Benešově nad Černou.
2: Máte rádi atmosféru grilování, stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Připraveni na letní zážitky? Speny vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Penny.
5: Hit Radio Faktor.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Dopolední nehoda se došetřuje v Sedlici, kousek od pošty na silnici 1/20. Místem projedeme, ale tvořily se tady kolony a pozor taky na kruháči na Soběslavské v Táboře. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
7: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Poslanci začnou projednávat návrh na opětovné zavedení EET. Fungovat by měla od příštího roku v upravené podobě. Kabinet to zdůvodňuje narovnáváním podnikatelského prostředí a přínosem kolem 14 miliard korun ročně do veřejných rozpočtů. Opozice ale přínosy zpochybňuje. Odbory na úřadu vlády vyhlásily kvůli přesunu agent stávkovou pohotovost. Reorganizace plánovaná od začátku července podle nich ohrozí funkční systém, oslabí odbornou kontinuitu a povede k odchodu zkušených pracovníků. Zároveň vyzvali vedení úřadu vlády k jednání v tento čtvrtek. Archeologické léto už běží. Zájemci se mohou vypravit po stopách dávných Keltů nebo se projít po zaniklé středověké vesnici. Akci popisuje mluvčí Archeologického ústavu Akademie věd Jaroslav Řídký.
9: Účastní se více než 50 institucí po celé České republice, prakticky ze všech krajů. A účelem je seznámit veřejnost buď s těmi známými archeologickými lokalitami, anebo i s těmi méně známými.
8: Všechny detaily najdeme na webu Archeologické léto. A teď ještě pohled k nám.
2: Jihočeští podnikatelé mají šanci ukázat svůj příběh. Odstartoval už 21. ročník soutěží Firma roku a Živnostník roku. Přihlášky jsou otevřené do 12. června a účast je zdarma. Krajské kolo bude v září v Budějcích a ti nejlepší pak postoupí do celorepublikového finále.
10: Bude teplo a letňák je zpět od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Noc s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
2: Na startu odpoledne ještě počítejme s občasným deštěm, postupně se to má uklidnit a na večer čekáme polojasno a naměříme do 20.
1: Srdcovky Hitrádia a Jirka Pelnář.
11: Sirény po celém Česku oznamují, že je středa, pravé poledne a na Hit Radio tak začínají srdcovky. Krásné poledne, taky dobrou chuť k obědu, jsem rád, že jsem opět s vámi a společně se můžeme vydat opět do doby, kdy jsme jako děti na sídliště zlobili, z legrace jsme zvonili na všechny zvonky, házeli z balkónu na lidi pytlíky s vodou a občas měli obtisknutou vařečku na zadku. Jo, taková byla doba. My jdeme hned s první srdcovkou z těch pěti, které po sobě máme, do roku 1999. Dáme si britské trio Fats and Small, Turn Around a srdcovka číslo 1. Mějte pohodové poledne.

0: Malá středeční diskotéka, takhle k obědu. Fats and Small, Turn Around. Srdcovka s číslem 1 na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: MTV, když ještě existovala, tak vydala soupis 100 hymen 90. let. Ne pouze, že by to byly ty největší hity, ale skutečně hymny. Hity, které definovaly ty 90. a Fats and Small se mezi nimi umístila. Takže samozřejmě velký to 90. kalibr, tak jsem rád, že jsme ho vytasili hned na úvod dnešních středečních srdcovek. No a když už jsme tady u té těžké hudební váhy, no tak pokračujeme dál. Tentokrát půjdeme ale do 80. let. Dáme si legendu legend. Police, velká romantika, Every Breath You Take. A mě zajímá, jaký průšvih jste vy, kdy, někdy, když jste byli malí, udělali. Který to byl ten největší průšvih? Byli jste taky trošku, jak se říká, průseráři? Že třeba na vás i museli ty policajty zavolat? Dejte vědět na 777-937-777, pište zprávy, nebo posílejte hlasovky. Dáme si už za chvíli trochu průšvihů z 80. a 90. Teď Police na Hitrádiu.

0: Další nádherná klasika, kterou prostě ve středu v pravé poledne musíte slyšet. M People a Hledání hrdiny. Search for the hero na Hit Radio.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Máme za sebou už 3 srdcovky, 2 jsou ještě před námi. Ta třetí, která bude jako bonus navíc, tak ta opět bude na vaše přání. A dneska možná bych mohl i vybírat z vás, kdo mi píšete na dnešní téma na WhatsApp Hit Radio 777-937-777 a to, jaké jste dělali průšvihy jako děti. Jsou to věci, se kterými se nechlubíme před našimi dětmi, protože samozřejmě před nimi, tak my jsme byli vždycky svatoušci, o tom žádná, ale využijeme toho, že jsou teďko ve škole, že neposlouchají nebo ve školce a můžeme se konečně teda taky pochlubit. Tak David mi tady píše zprávu, se kterou se asi ztotožní polovina z nás, chlapi. My jsme jako děti kradli značky z aut. Odlupovali jsme to nožíkem. Až teď v dospělosti, když už to auto máš, tak si uvědomíš, jaká to byla sviňárna. No hrůza, David. Davide, úplně přesně vím, o čem mluvíš. A já se jako musím přiznat, že prostě jako na tom sídlišti jsme až byli jako někdy donucený od ostatních kluků z party. A jestli si pamatujete, legendární Mercedes, ten jejich znak, když tam ještě měli nahoře tu hvězdu, která už se dneska jako nedělá, protože ji vždycky někdo ulomil. Tak ano, veřejně se přiznávám, měl jsem jí doma. Je to hrozný, až normálně mi z toho teď špatně od žaludku, protože si dokážu představit majitele toho auta, který přišel a už mi píská v uších teď. Tak ano, prostě někdy jako děti jsme dělali hrozný věci. Ale tady koukám třeba Marek, tak ten píše, my jsme jako největší průšvih měli, když jsme si s klukama hráli v márnici, tak na nás zavolali policajt. Ježišmarja, jak jste se vůbec dostali do márnice? To ještě musíš rozvést. 777-937-777. Dejte vědět, jaké největší průšvihy jste dělali vy jako děti. My si dáme další srdcovku, další diskotéka, tentokrát Bob Sinclair.

0: Aini Kamuzi na Hit Radio. Here comes the hot stepper. Wow. Jak dlouho jste to neslyšeli?
1: Srdcovky Hit Radia.
0: Možná opravdu hodně dlouhou dobu a to je na tomto krásné. To jsou přesně ty hity, kterými si připomínáme v našich srdcovkách a taky vzpomínáme na dobu, ve které jsme vyrůstali. Dneska jsem se vás ptal na průšvy, který jste dělali, tak například tady mám zprávu. Ahoj, my jsme dělali takovou tu klasiku, zvonili na zvonky, házeli kamínky do okna, vodu z balkónu na chodník a tak. A nebo jsme si brali vodu ze společného vchodu na chodbě, kde byl kohoutek a na písku jsme dělali rybníček. Asi všichni schoříme v pekle. Zdraví Alča. No, tak se tam jako potkáme asi všichni. Co vaše hlasovky?
2: Tak já úplně z dětských let, když jsem měla kratší vlasy a všem jsem záviděla, tak jsem v pátý třídě řekla všem dětem na sídlišti, že se zahrajeme na kadeřníka a všichni jsem je úplně oškupala na krátko. Sice u toho nebyla policie, ale měla jsem pocit, že policie nikdo zavolá na moji mamku, jak jsem lítala vzduchem a všem musela zaplatit tenkrát kadeřníka. Bylo to za komunistů, takže naštěstí vyšlo na 20 korun, ale průšvih to bylo hodně velký. Jeden tatínek té holčičky přemýšlel, jaký ty vlásky nalepit zpátky.
0: Ne, no tak já se klaním. Já vím, že to je strašný. To je naprosto strašný. Miluška posílala tady tu hlasovku. Je to opravdu hrozný. Ale já se klaním, protože to je tak dokonalý, to je tak chytrý. To úplně, ano, jsem tady pomyslně na čtyřech a ukláním se. Já jsem milovník kanadských žertíků a tohle, to je teda jako, to je Mount Everest, to je dokonalý. Tak jo, co vy? Udělali jste tak nějaký průšvih? Dejte vědět na 777-937-777 a zároveň mi taky rovnou můžete napsat, jakou srdcovku na přání byste dneska chtěli slyšet. Máme před sebou tu poslední šestou, už za chviličku.
1: Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
3: Pozor si dávejte v ulici zámek v protivíně.
1: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio Faktor a jižní Čechy známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Faktor.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
6: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.
7: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
8: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
7: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
8: Co si vezmu na sebe?
7: Zalando.
9: Zalévej dešťovkou. V Unihobby kompaktní zahradní čerpadlo Einhell s výkonem 650 W jen za 1590 korun.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Dek, voda, topení, sanita. Nově v Českých Budějovicích. Stavebniny Dek pro vás otevřeli specializovanou prodejnu se sortimentem voda, topení, sanita a inženýrské sítě. Rozšířená nabídka skladem a proškolený personál pro vaše řemeslo. Přijďte tento čtvrtek na den stavebnin Dek. Občerstvení po celý den a navíc ke každému nákupu nad 2000 bez DPH profesionální vybavení zdarma. 4. června stavebniny Dek Litvínovice, ulice pod Stromovkou. Více na Dek.
12: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
14: Senkor.
10: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
14: Tak hurá na Vysočinu.
10: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
14: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
10: Skály a vyhlídky, co berou dech.
14: Rybníky, jezera i koupaliště.
10: Aktivní zábava i adrenalin.
14: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
10: Vysočina má co nabídnout.
14: Stačí si jen vybrat.
10: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
15: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
16: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
17: První probuzení na moři?
18: První selfie s delfínem.
19: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
20: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
21: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
22: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Linkin Park na Hit Radio ve 12.36.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky Hit Radio ve středu v pravé poledne a mám tady ještě jednu srdcovku, která je na vaše přání. A tentokrát tak je to píseň, která poputuje za paní Miluškou, která posílala hlasovku, že jednou, když byla malá, asi v páté třídě, tak protože měla krátké vlasy a všem ostatním záviděla, tak vymyslela hru na kadeřníka a všechny kolem voškubala. Vzala nůžky a prostě všechny jako ostříhala. A píše Tomáš a píše ahoj. Já bych se chtěl také hluboce poklonit té dámě, která ostříhala všechny své kamarády. Za mě je to naprosto geniální tah. Také jsem milovník kanadských žertíků. Jezdil jsem kdysi na tábory jako vedoucí a vyhlašoval jsem vždycky kanadskou noc a pak jsme předávali korunu pro krále nebo královnu Kanady. Za mě tato dáma je královna všech královen. Prosím, zahrajte jí píseň a když královna, tak prosím královnu. A protože je to dáma, tak asi bude mít ráda Abu. Tak jestli můžete, jenom pro ní. Zdraví Tomáš. Tomáš, dlouhá zpráva, ale chápu, já se přidávám. Miluško, snad je ti už odpuštěno a pokud ne, věř, že to stálo za to. Tohle je píseň jenom pro tebe.

0: Posloucháte Hit Radio, je přesně 3:15.
1: Srdcovky Hit Radia.
0: Dnešní srdcovky nám končí, další budou zase zítra v pravé poledne. Dnešní téma bylo průšvihy z dětství, tak co tady ještě máme? Kradla jsem tátovi cigarety pro kluka, kterého jsem milovala, a máma pořád nadávala, že táta strašně kouří, že má dvě krabky na den. Klackama jsme ryli pruhy do fasády domů, au, taky blbý. Dávali jsme petardy do výfuku aut a čekali, až bouchnou. Náročný. No, děkuju moc za všechny zprávy a za všechny vzpomínky, co jste mi sem naposílali. A co k tomu takhle říct na závěr? No, maximálně jenom to, že jestli máte děti a ty děti mají vaše geny, tak vás čeká ještě spousta srandy a taky spoustu vrásek na čele. Tohle je hit Survive, který si dáme už za chviličku od Luise Capaldiho. K tomu ještě stihneme Davida Guettu a nebude chybět ani Benson Boone. Tak buďte s námi.
2: Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
3: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
4: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
5: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
4: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: V Ternu nyní v akci. Hellmann's 210 ml s aplikací Terno a Trefa za 29,90 a vejce M z podestýlkového chovu 10 kusů za 49,90. Ryze české Terno.
7: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůni grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na dek.cz.

0: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Hluboká Folkfest. Dva dny plné folkové a bluegrassové hudby. Vystoupí Jan Nedvěd mladší, Radúza, Malina Brothers a další hvězdy českého folku a bluegrassu. Ke vstupence navíc dostanete Adventure Golf i lanový park zdarma a slevy na kemp a drink. Hluboká Folkfest. Už 19. a 20. června v parku Hluboká. Vstupenky v předprodeji za zvýhodněnou cenu na hlubokafolkfest.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
3: Tak dobře poslouchejte.
4: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: firmanazajetky.cz.
8: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Luise Capaldiho už za chviličku na Hit Rádiu vystřídá Lucie, má pro nás připravené nejnovější zprávy, ale ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, pozor, v Budějcích na Křižíkově ulici u Fitka se opravuje železniční přejezd a skončit to tu má za hodinu a v krajském městě taky pozor na policejní hlídku, měří u Kauflandu na Sádkách, tak opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
6: Zahradní centrum Lomič v Táboře si pro vás připravilo dřeviny okrasné i ovocné, veškeré zahradnické potřeby, velký výběr květin, pěstebních substrátů a naši specialitu, holandskou sadbu zeleniny té nejvyšší kvality. Zahradní centrum Lomič v Táboře. www.zahradnictví-lomič.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hitradio.
9: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Změny ve spoření na důchod, podpora penzijního spoření pro klienty do 30 let se zvýší. Zavedou se také nová zvýhodnění. U většiny typů spoření se zruší poplatky za výkon a sníží poplatky za správu. Detaily dnes dopoledne představila ministryně financí Alena Schillerová. Příslušný návrh zákona vloží ministerstvo zítra do připomínkového řízení. Vláda by ho pak měla projednat do konce června. Provoz na železničním koridoru v úseku Kolín-Velim je od rána zastaven kvůli poškozenému trakčnímu vedení. Zásah hasičů, správy železnic a opravy potrvají kvůli rozsahu poškození trolejí do pozdního odpoledne, pravděpodobně až do 16. hodiny. Událost se stala v obci Nová Ves a obešla se bez zranění. Od začátku letošního roku do konce května zemřelo na českých silnicích 23 motorkářů a jeden spolujezdec. Tragická bilance prvních 5 měsíců je výrazně horší než loni, kdy bylo obětí o 14 méně. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Strakonice mají opravený denní stacionář v Ellerově ulici. Místo, které pomáhá lidem s mentálním handicapem, prošlo modernizací za 18 milionů. Budovy jsou zateplené, mají nová okna, dveře i požární schodiště. Přibyl tu i bezbariérový vstup, díky kterému bude služba pro klienty pohodlnější a dostupnější.
10: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Notes s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
1: Dneska odpoledne místy ještě pozor na přehánky, postupně se to má ale vybrat až na polojasno a v denních maximech naměříme do 20 stupňů.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 1 hodina odpoledne, 3 minutky k tomu, no to jsou tedy zprávy, jak jste mohli slyšet, tak v důchodu teda budeme prý všichni milionáři, podle těch nových změn, co představila ministryně financí Schillerová. Tak dobrý, hezká představa, jenom je blbý, že se toho důchodu v Česku asi nedočkáme. To je taková jako druhá stránka věci. Ale zítra rádiem na důchod čekat nemusíte, s náma si na něj klidně můžete zahrát už o víkendu. Stačí si pořídit pohodlnou deku, papuče, posadit se do křesla a přečíst si pěknou knížku. A to knížku vám dám už za chviličku a nebude jenom jedna, je to série 12 detektivek od Lizy Reganové. Hrajeme o ně už za 10 minut.
2: Hit Radio Faktor.

0: Špatné sny od Tedio Svimse. Je 13 hodin 12 minut, posloucháte Hit Radio. Za chviličku Red Hot Chili Peppers nebo Sigma Nobody to Love. Ovšem právě teď přichází ta chvíle, kdy budeme hrát o fantastickou sérii 12 detektivních knih, a to od renomované a světoznámé spisovatelky Lizy Reganové. Je to už druhý týden, tak předpokládám, že pravidla hry znáte úplně všichni, pokud náhodou ne, a teď je to pro vás poprvé, tak v rychlosti jenom zopakuju. Mám tady další díl, tentokrát už je to 10. díl série, která se jmenuje, nebo tento díl se jmenuje Smrtící nádech. Já přečtu ukázku, pak ji nějak doplním a na vás bude, abyste uhodli, jestli to mé doplnění je pouze fikce a ten příběh jsem si vymyslel, a nebo takhle opravdu ten příběh dál pokračuje. To je všechno. Víc toho na vás není, víc toho nepotřebujeme. Tak jdeme na to. Nissa Summersová, tedy Nissa Summers, byla vzorná studentka, milovaná dcera a kamarádka, která by v žádném případě neudělala nic lehkomyslného, aby neohrozila své stipendium, natož svůj život. Josie a její tým musí zjistit, co se stalo v hodinách předcházejících Nissině smrti a co znamená záhadný záznam v kalendáři, který říká, je čas stát se mořskou panou. Následujícího dne zachvátí nedaleký dům hasiče ve výslužbě strašlivý požár, při němž málem zahynou on i jeho dvě vnučky. Poslední slova, která holčičky slyšely svého dědečka říkat, zněla, je čas stát se zápalkou. A teď dobře poslouchejte, přichází ta část, o který budete rozhodovat. Detektiv Josie Quinn a její tým nakonec zjistí, že jde o apokalyptickou performance, kterou předvádí místní klub sebevrahů. Všichni chtěli ukončit svůj život přes specializovaná fóra, dali se dohromady a rozhodli se odejít ze světa velmi teatrálně. Co si o tom myslíte? Může takhle ta knížka pokračovat? Může to být právě ten důvod, proč se tam objevujou takovéto indicie? No, je to teď na vás. 800 937 937 je telefonní číslo sem do studia Hit Rádia. Volejte právě teď, my si dáme jeden hit, pak vás vezmu živě do vysílání, no a doufám, že vám pogratuluju, že si od nás odnesete 12 knih detektivních příběhů, které na sebe stále navazují, od Lizy Reganové.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Sigma, Nobody to Love, posloucháte Hit Radio a teď je ta chvíle, kdy se dozvíme, jestli jsem si ten příběh před chviličkou vymyslel, vycucal z prstu, jak se říká, a nebo jestli je to opravdu pravda. Na telefonu, tak v tuhle chvíli, tak mám Honzo ze Šumperka. Honzo, hezké odpoledne.
1: Taky přeju.
0: Jsi vášnivý čtenář.
1: No, já ne, ale přítelkyně ano, ta to miluje.
0: A výborně, tak teď všichni chlapi ti drží palce, ať si naženeš doma bonusové body. Co teda myslíš, ten příběh, který jsem čet?
1: Myslím si, že to není pravda.
0: Že to není pravda? Že to
1: ano.
0: Nemůže být tak, že by se všichni jako rozhodli, že by odešli takhle ze světa, že to je nějaký místní klub sebevrahů, že to je blbost?
1: No.
0: Tak to si to myslím správně.
1: Oh, hezky. Tomu nevěřím.
0: Gratuluju. Je to samozřejmě smyšlený. To znamená, že ty nebudeš mít jeden plusový bod, ale rovnou 12, protože je to z série 12 knih a teoreticky, když by si takhle jako každý měsíc jí tu jednu knihu dal, tak máš od teď až do příštího června 2027 vystaráno.
1: To je jasný, no.
0: Člověk musí mít počepicí, že jo?
1: Jo. Dá mi to naraz a ta bude spokojená.
0: Nádhera. Tak ještě jednou, velká gratulace. Pozdravuj doma samozřejmě a ani nemusí říkat, že jsi to u nás vyhrál. Klidně řekni, že jsi to normálně koupil, že takhle jako...
1: Ne, myslíš. To ne. Dobrý.
0: Tak jo, je to v hodnotě 5000 korun. Ještě jednou gratulace, jich 12 a já ti přeju pohodovej den. Měj si krásně, ahoj.
1: Jo, ahoj.
0: A další knížky tady pro vás budu mít opět zítra mezi 12 a 15 tady na Hit Radio.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Huntrix na Hit Radio s hitem Golden, což je i Oscarový hit, i Oscarový film, ze kterého je. Je 13 hodin, 27 minut. Posloucháte Hit Radio, no a když jsme tady o těch velkých ocenění jako Oscar a tak podobně, tak opravdu klobouk dolů před naším tenistou Kubou Menčíkem. Jestli vás tenis úplně moc nebere, ale i přesto fandíte Čechům, tak teď dobře poslouchejte, protože Kubovi se podařila neuvěřitelná věc. Je to první tenista narozený po roce 2004, který je v semifinále Grand Slamu. Je to nejmladší český semifinalista Grand Slamu v Open éře. První Čech v semifinále Roland Garros po 16 letech. Jemu se podařilo postoupit na Roland Garros do semifinále a 16 let před ním nikomu. To je prostě jako masakr z Čechů. První český semifinalista Grand Slamu od Tomáše Berdycha na Wimbledonu roku 2017. To je prostě strašný mazec. Obrovitánský klobouk dolů. Budeme mu držet palce, bude to mít teď strašně těžký, protože bude nastupovat v semifinále, v tom zápase o samotné finále proti samozřejmě jako papírově velmi silnému soupeři a zároveň i proti vlastně jako největšímu koni celého Roland Garros, u kterým si všichni myslí, že to vyhrajou. Ale Kuba je náš takový malý kouzelník, tak snad ještě tam něco vyčaruje. My mu budeme držet palce. Celé Česko. Dělá nám radost. No a když jsme u těch kouzelníků, tak jednoho si dáme i za chvíli tady u nás na Hit Radio Houdini v podání Dua Lipy. Tak buďte s námi.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Sì, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
6: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
8: Hodně věcí a málo místa. To zná každá rodina i každý řemeslník.
9: Kam to všechno dát?
8: www.uskladním.cz. První samoobslužné sklady v Budějovicích.
9: Snadno dostupné a monitorované.
8: A už nikdy nebudete řešit, kam co dát. Objednejte si svoji skladovou koji právě teď na www.uskladním.cz.
10: Dek, voda, topení, sanita. Nově v Českých Budějovicích. Stavebniny Dek pro vás otevřeli specializovanou prodejnu se sortimentem voda, topení, sanita a inženýrské sítě. Rozšířená nabídka skladem a proškolený personál pro vaše řemeslo. Přijďte tento čtvrtek na den stavebnin Dek. Občerstvení po celý den a navíc ke každému nákupu nad 2000 bez DPH profesionální vybavení zdarma. 4. června stavebniny Dek Litvínovice, ulice pod Stromovkou. Více na dek.cz.
11: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
12: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
13: www.projektantbudoucnosti.cz.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
14: Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
15: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
16: Senkor.
6: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Fastboy a Topic ve 13 hodin a 38 minut. Posloucháte Hit Radio. Dnešní srdcovky mezi 12 a 13, tak ty už samozřejmě nestíháte. Ale protože je středa, tak si můžete užít taky i vaše vlastní jako srdcovky na přání večer. Protože mezi 18 a 21 hodinou, tak nebudou chybět dneska hity na přání. Můžete si psát na webu hitradio.cz, co byste chtěli slyšet a hlavně kdy. No a protože si často píšete o kabáty, tak tady jedny máte, malou dámu.
1: Utrhla trávu a začala hrát. Ta malá dáma z předměstí, co umí lidem z dlaní žít.

0: Snap.
1: Rozalin na Hit Radio s hitem Snap, tedy lusknutí prstů. Někde jsem četl, že stačí lusknout prsty a objeví se vám na rukou nové hodinky. Tak to pojďme zkusit, jestli to funguje. Pojďme na to, zkusme to. 3, 2, 1, teď. Co? Nic. Nic tam není.

0: No jo, no, tak mám v tom případě pro vás způsob, který funguje stoprocentně. Nejsou to žádné jenom babské řady, ale je to způsob, který doopravdy funguje. Jestli chcete zbrusunové chytré hodinky Garmin v hodnotě zhruba 7,5 tisíce korun, tak není problém. Stačí poslouchat Hit Radio i o víkendu. O víkendu vám opět hrajeme skvělý hity, máme tam našlapaný playlist, spoustu zajímavých informací, spoustu legrace, spoustu zábavy, spoustu tipů, jak třeba i ten víkend prožít, kam vyrazit a jak se ho opravdu jako užít úplně naplno. A k tomu navíc, tam ještě pro vás máme i tyhle fantastické hodinky. Dopoledne poslouchejte a teď jak na to. Stačí, když na webu hitradio.cz nominujete hity, které vám zlepší náladu. Abyste tam taky jako slyšeli samozřejmě i to, co vy máte rádi. A pokud o víkendu uslyšíte ten váš hit, který jste nominovali do vysílání a ještě navíc s vaším vzkazem, tak pak vemte telefon a zavolejte na 800 937 937. Když to stihnete do 10 minut, hodinky jsou vaše. To je celý. Tak v sobotu i v neděli na Hit Radio.
1: Hit Radio. Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: Tohle tě posadí na zadek. Nyní v Unihobby kovová zahradní sestava Katka, stůl plus 4 židle za libových 5 490 korun.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
5: Řekni to všem!
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. 6 plus 1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dek.cz.
11: Lásko, jaký bys chtěla auto?
12: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
11: Ale já myslel, jakou barvu?
12: Barvu? Já tak to nevím.
11: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednodušuše, chytrá volba.
13: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
14: Výstava Prachatičtí ostrostřelci v Prachatickém muzeu od 29. května do 4. října. Seznamte se s historií spolku, výstrojí, výzbrojí, prapory nebo s kolekcí historických ostrostřeleckých terčů z 19. a 20. století. www.prachatickemuzeum.cz

0: kamarádi.
1: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
2: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Plavky.
6: Plavky.
5: Plavky. Plavky. Plavky. Plavky.
7: Moda Nikola. Největší výběr plavek a spodního prádla světových značek v jižních Čechách. Přijďte si je k nám v klidu vyzkoušet. Rádi poradíme a najdeme tu pravou velikost. Moda Nikola. U masných krámů v Hroznové ulici v Budějovicích. www.modanikola.cz.
8: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.
10: Hit Radio.

0: Rozchodová píseň o jednom páru, který se prostě sám od sebe už potom nějakým způsobem odcizil. No, tak to v životě je, tohle známe všichni. Gauthier a Kimbra, Somebody That I Used To Know na Hit Radio ve 13.58. Za chviličku nejnovější zprávy, Lucie má připravené ty nejaktuálnější informace, ještě předtím se ale podíváme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, ještě zhruba půl hodiny počítejme s komplikacemi v Soběslavi na Tyršově ulici, kousek za sjezdem z dálnice se došetřuje srážka osobáku s náklaďákem, tak opatrně a dávejte na sebe pozor, přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Zhruba 3/5 příjemců dosavadních dávek po přepočtu na superdávku klesá podpora. Vyplývá to z analýzy Ministerstva práce. Pro zkoumání dat 128 tisíc domácností ukázalo, že pětině z nich po odečtení nákladů na bydlení nezůstává z příjmu i ze superdávkou ani životní minimum. Ministr Juchelka navrhne změnu částek na bydlení a úpravu skupiny zranitelných osob. Během června bude pohled na noční oblohu opravdu výjimečný. Můžeme pozorovat dvě nejjasnější planety sluneční soustavy Venuši a Jupiter. Nejlépe by měly být vidět v úterý 9. června, kdy a kam se dívat poradí astronom Petr Horálek.
6: Jasná planetární dvojice se objeví už za sumraku na západním obzorem okolo 21:30 letního času. Slabší Jupiter bude ležet jižně, tedy vlevo dole, od výrazně jasnější Venuše. Při pohledu pouhýma očima budou dosti blízko sebe a vizuálně budou opravdu nepřehlednutelné i z měst.
5: Červen navíc přeje i pozorování tzv. Nočních svítících oblak, která se objevují nízko nad severním obzorem. Naši fotbalisté v noci ze čtvrtka na pátek našeho letního času odehrají v New Jersey proti Guatemale poslední přípravný zápas před šampionátem. Svěřenci trenéra Koupka se proti exotickému soupeři pokusí navázat na domácí triumf nad Kosovem a vítězně se naladit na vstup do šampionátu. Teď se ještě podíváme k nám.
7: V Budějcích bude přes léto o něco snazší zaparkovat. Jihočeská univerzita uvolnila pro veřejnost své služební parkoviště na čtyřech dvorech v ulici na Zlaté stoce. Řidiči tu najdou zhruba 130 míst. Využívat je mohou do konce září, pak se parkoviště zase vrátí univerzitě.
8: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Notes s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
7: Předpověď je na odpoledne, hlásí převážně oblačno, postupně se má vyjasňovat, pršet už by tolik nemělo a naměříme do 20.
9: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
10: 14 hodin 3 minuty je 3. června. Třetí pracovní den, třetí den vždycky bývá kritický, no a tak si ho nás na Hit Rádiu vždycky o něco zpříjemníme. A protože už jsou 2 odpoledne, tak vás po týdnu čeká naše ruleta dvojsmyslů. Už za chviličku budu potřebovat především vaší fantazii. A myslím si, že nás čeká zase dneska tak trošku tenkej let. No, máte se na co těšit. Dáme jeden hit a jdeme na to.
9: Hit Rádio Faktor.

0: Selena Gomez na Hit Radio, 14 hodin 6 minut. Koukám na WhatsApp Hit Radio 777-937-777 a tam už je to jedna zpráva za druhou ve stylu tak dávej, dělej, pojď a tak dále. No tak jasně, jdu do toho. Čeká nás ruleta dvojsmyslů, protože je středa, 2 hodiny odpoledne. Pokud jste ji s námi nikdy nehráli, tak dneska je ten nejlepší den na to, abyste se zapojili taky konečně do hry. Je to o tom, že si vybereme téma a pak popustíme uzdu vaší fantazii. Pojďme rovnou na to. Já to nebudu protahovat. Jste připravený? Tak jo.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A když hrajete tenis? Co může zaznít v ložnici a při tenise? Je to kvůli tomu, že máme tady obrovitánský úspěch na Roland Garros, takže Kubovi gratulujeme k historickému postupu do semifinále. A tím pádem tenis, jo? Tenis. Jsme na kurtu, je jedno, jestli na antuce nebo na trávníku. Je možná jedno, jestli je to línej tenis nebo jestli je to badminton, ale tak... tady koukám na číslo 777-937-777. Už mi chodí od vás zprávy, klidně pošlete i hlasovky. Zatím tady vystřelím hned tu jednu první jedinou zprávu a ty ostatní si dáme po dvou hitech. Tak hned první, co přišlo, co může zaznít v ložnici a při tenise je ach, och, ach. Těším se na další vaše zprávy. Pojďme na to.

Last Good Night na Hit Radio ve 14 hodin a 14 minut. Je tady naše peprná středa, vždycky ve středu odpoledne ve dvě, tak máme naši ruletu dvojsmyslů. Dnešní téma, co může zaznít v ložnici a při tenise. Na 777-937-777 na WhatsApp Hit Radio chodí vaše tipy. Tak například parádní výměna, píše Lenka. Lucie píše, dáme 4 hru. Dobrý, podávej. Vedle. Au, vedle. Dobrý. Další zpráva. A bude u toho i rozhodčí? Výborně. Že by jako přišla maminka, jo? Jako tchýně. Dobře. Pavel píše, já 40, ty 15. Ne, ne. To asi nebudou centimetry, viď, Pavel? Jedině, že by to bylo obráceně. Já 15, ty 40. Tak u nás doma, ale skoro. No, nevadí. Tak co tu máme dál? Klidně posílejte i hlasovky na 777-937-777. Vyberu dneska nejlepší a ta nejlepší zpráva ode mě ještě dostane nějakou speciální cenu, jo? A tohle je taky hezká zpráva. Jdi si na svou půlku. Tak tady tipuju, že už bude někdo dlouho ženatej. Asi. Pište dál. 777-937-777. Těším se.

0: to taky zní, jako kdyby hrála tenis. Cranberries, hit Zombie, tady u nás na Hit Rádiu, je 14 hodin 22 minut, dnešní téma, pardon, tak je, co může zaznít při tenise a také v ložnici, evidentně zpěvačka Cranberries může. Vy mi píšete na 777-937-777. Vaše fantazie. A mám tady třeba například ještě zprávu. Rozdáme si to na Antuce nebo na trávě? Out, dvojchyba. Už nehraju. Dokonalý. Další. Tváří se jako mistr světa a přitom to byl teprve první set. Hezky, dobře. Co tady máme dál? Takového místa a dáš to vedle? Potřebuju medical time, píše Kála. Skvělý. Au, křeč. Jo, tak úplně mezi náma teďko na rovinu, jo. Stalo se vám to někdy? Dostali jste prostě přitom jako křeč do nohy? Myslím, jako při tady se samozřejmě. To je hrozně nepříjemný, ale asi to známe jako všichni, no. To je krásný. Musím vybrat jednu zprávu, kterou odměním tady naší společenskou hrou v naší exkluzivní Hit Radio verzi. Člověče, nezlob se. Tady ještě koukám, tady ty to pinkáš jako začátečník, taky dobrý, tak zlato. A teď druhé podání, hezky. No, bude to těžký, bude to těžký, ale baví mě tady Lukáš, který píše, není to v ložnici, ale je to na střední škole v mém pokoji a je to u toho dvojtečka. Jestli takhle budu pokračovat, tak mám do důchodu tenisovej loket. A to je vítěz! To je vítěz! Za mě 100% tenisovej loket prostě musí vyhrát, takže Lukáši, velká gratulace, protože za mě tohle je skutečně to nejlepší, co může zaznít v ložnici a při tenise. Tenisovej loket, gratuluju, díky moc za všechny zprávy. Další ruletu dvojsmyslů si na Hit Rádiu dáme opět za týden ve středu ve 2 hodiny.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jo, jsou tady. Řekni to všem!
3: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
10: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
9: a poctivé pivo z místních pivovarů.
10: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
9: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
11: Horalské hry v Novohradských horách v obci Benešov nad Černou. Od 13 hodin na náměstí obce průvod dudáků na hasičské hřiště. Pro dospělé i děti soutěžní odpoledne v tradičních ostrovních disciplínách. A další zajímavé atrakce pro děti bude i kouzelní. Večer taneční zábava. Již tuto sobotu na hasičském hřišti v Benešově nad Černou.
12: Winebox.cz vás zve na první ročník Galerie smyslů do Kozlovny u Zelené ratolesti v Českých Budějovicích. Výjimečný večer, kde se propojí prémiové šampaňské, současné umění a jedinečná atmosféra. Čeká vás degustace Champagne Pomry, Vranken a Demoiselle, Fingerfood, Středomořský grill i ABBA World Revival. Galerie smyslů. Úterý 16. června od 18 hodin. Informace a vstupenky na winebox.cb.cz.
13: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu. www.elvaprofi.cz Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
14: Zažijte večer plný objevů a překvapení. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích zve děti i dospělé na muzejní noc. Čekají vás interaktivní expozice a výstavy, zábavná představení, rodinné workshopy nebo přednášky. Muzejní noc v Jihočeském muzeu 5. června od 17 hodin. Vstup je zdarma. Více na www.muzeumcb.cz.
15: Hledáš jistou práci v Jindřichově Hradci? Malcom.cz hledá administrativního pracovníka skladu. Čeká tě práce s technickou dokumentací, katalogy náhradních dílů i komunikace se zákazníky. Nabízíme skvělé zázemí a nadstandardní ohodnocení. Více na malcom.cz.eu/kariéra.
16: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
17: Senkor.
18: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
19: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
20: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
21: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
22: Jenom 36% lidí se s partnerem posílá během dne zprávy, tak jsme chtěli ta procenta trochu zvýšit. No a my jsme tady živě v éteru poslali našim polovičkám SMSku, která zněla: Ahoj lásko, přeju hezké ráno, vyspala ses krásně, až přijedu domů, udělám ti skvělou masáž, měj krásný den, miluju tě. No a máme odpovědi, tak Jasmin, co přišlo tobě?
23: Tak můj Kuba mi napsala: Ahoj Bobe, nebej ty dobrovolný masáže, tak ti snad i věřím, ale takhle, nemám si náhodou pustit hitko, co to tam zase vymýšlíte?
22: To nás prokou. Co přišlo Davidovi?
24: Já mám zatím jenom zobrazeno a vzhledem k tomu, že takhle Evi vůbec neříkám, tak podle mě má jakoby podezření, že jsem to omylem poslal.
22: Že si tu SMSku dal takzvaně do jiného hrníčku.
24: Přesně tak.
23: A co přišlo Michalovi?
22: Mě přišlo 7 otazníků.
23: Tady je vidět, že takovýhle zprávy asi teda tvoje přítelkyně nedostává.
21: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Eva Farna a Miraj, vzpomeneš si jejich společný duet. Těch duetů je, má teď Eva Farna víc. Tohle byl ten plánovaný, ten neplánovaný, tak ten se odehrál v Praze na náměstí, kdy prostě Eva jenom tak jako šla ze své zkoušky a najednou tam vidí holčinu, která tam zpívá písničky, no a tak k ní šla, zaspívala si a je to momentálně asi nejsdílenější a nejvirálnější video, který zatím asi v roce 2026 máme. Tak krásný. Nikdy nevíte, kdo vás odkud pozoruje a kdo se k vám může přidat ve vaší práci. Bylo by to hezký, kdyby nám tečel někdo pomoct, co? V práci. Tak Evo.

0: Kate Ryan na Hit Rádiu ve 14 hodin 42 minut. Jak se dneska řeší ty nové změny od ministryně financí, co představila, že v důchodu budeme všichni milionáři? Tak pokud jste taky skeptický k celé naší důchodové reformě a vládním slibům a radši to necháváte sami na sobě a na vlastním financování a spoření, tak já jsem zjišťoval, kdy je nejlepší čas zainvestovat peníze. Jo? A aby jsme nespekulovali, tak jsem se zeptal na to v Portu, největší české investiční platformě. A ta odpověď vás možná asi překvapí, protože podle dat je nejlepší investovat pravidelně. To znamená každý měsíc a vlastně vůbec neřešit, v jaký je to den nebo čas. Proč to tak je? Nikdo totiž nedokáže předvídat, jak se bude akciový trh vyvíjet a kdy nastane ten nejlepší čas. Proto je klíčové investovat pravidelně v tom dlouhodobém horizontu, i když ty trhy klesají, anebo i když rostou. Prostě každý měsíc pravidelně. V tom je to kouzlo, v tom je ten zakopaný pes. Nemáte čas, to je poslední info, se kterým se dneska s vámi loučím. Za chviličku je 15. hodina, dorazí naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář a budu se na vás tady na Hit Rádiu těšit zase zítra ve 12 hodin, kdy nám začne opět hodina srdcovek. Tak se smějte.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jihu Čech.
2: Krásné odpoledne, faktoráci. Dneska jeden běhu a taky den cyklistiky a proto se vás budeme ptát, jak se nejčastěji přepravujete vy.
3: Pochlubit se můžete na našem WhatsAppu, pište na 724-883-596.
2: Bude toho samozřejmě ale mnohem víc, moc se na vás těšíme. Naše vysílání dneska bez Jirky startuje už za chvíli.
1: Dej si tu nejlepší náladu na jihu Čech. Odpolední show s Janou, Jirkou a Pavlem od 15 do 18. Jen na Hit Radio Faktor. Hit Radio. Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno

0: Se snídaní šampionů na Hit Radio.
1: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Jedna jízdenka pro celý kraj. To je IDSka. Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
6: Auto Strakonice zve své příznivce na Den otevřených dveří. Představíme nový model vozu Volkswagen T-Roc. Vozy si můžete vyzkoušet při testovací jízdě. Pro děti je připraven skákací hrad, malování na obličej nebo soutěž o mobilní telefon. Občerstvení je samozřejmostí. Uvidíme se 6. června od 9 do 15 hodin v autosalonu Volkswagen. Auto Strakonice na Písecké ulici, směr Praha.
7: Zažijte sílu a odvahu na Českobudějovickém výstavišti. Přijďte 5. a 6. června na Den s armádou České republiky a složkami IZS. Čeká vás moderní i historická vojenská technika, dynamické ukázky a přednáška historika Eduarda Stehlíka. K poslechu zahrají armádní hudební soubory. Vstup je zdarma. Výstaviště České Budějovice. Více na webu vcb.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
11: Zalévej dešťovkou. V Unihobby kompaktní zahradní čerpadlo Einhell s výkonem 650 W jen za 1590 Kč.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
13: Go, go, go, gorila!
14: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší na jihu Čech havárie čtyřkolky se došetřuje v Protivíně na Jiráskově ulici. Místem ale projedeme a s komplikacemi ještě chvíli počítejme i v Budějcích. Na křižovatce ulic U Trojice a Pražské se střetl osobák s motorkářem. Dávejte na sebe pozor, přejeme šťastnou cestu a kdyby něco, dejte vědět. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
5: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
0: Dobré odpoledne, je 15 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Podpora penzijního spoření pro klienty do 30 let se zvýší, zavedou se nová zvýhodnění. U většiny typů spoření se zruší poplatky za výkon a sníží poplatky za správu. Příslušný návrh zákona vloží ministerstvo financí zítra do připomínkového řízení. Vláda by ho měla projednat do konce června. Se zimově úzkým a zkrachovaným kovosvit nového majitele. Rozsáhlý areál koupila firma Tropner, která patří do české zbrojařské skupiny STV Invest. Odhadní cena byla téměř 600 milionů korun. Soud ale souhlasil s nižší částkou. Kupní smlouva je už podepsaná a zaplacená. Konkurs kovosvitu tím ale ještě nekončí. Do Řecka v létě zamíří 44 českých hasičů. Budou k dispozici řeckým kolegům při monitoringu a hašení lesních požárů. Česko taky bude mít připraveny 2 vrtulníky, které v případě potřeby poskytne k zásahu v jiných evropských státech. A video rozhodčí na fotbalovém mistrovství světa bude vyhodnocovat offsidy přímo během hry. Soudci dostanou zprávu o zjevných offsidových postaveních do sluchátka. Budou tak moci okamžitě přerušit hru a nebudou muset čekat na přezkoumání během přerušení.
8: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Notes s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
0: Během odpoledne čekáme postupné ubývání mraků až do večerního vyjasnění. Zítra si užijeme sluneční paprsky. Předpověď nám na ráno a dopoledne slibuje polojasno. Na odpoledne oblačno, ale přehánky až k večeru. Docela se nám i oteplí. Naměříme mezi 23 a 26 stupni.
1: Hit Radio Faktor.
9: Krásné odpoledne, faktoráci. 2 minuty po 15. hodině ze studia vás dneska zdraví Jana a Pavel. My tady máme takovou událost.
10: Nám do studia totiž vletl holub, takže jdeme otevřít okna a pokusíme se ho vyhnat.
9: A za chviličku s vámi budeme řešit při dni běhu a dni cyklistiky, jak se nejčastěji přepravujete, tak vysílejte s námi, těšíme se.

0: na Hitradiu, Faktor Jeleni, dobré odpoledne. Když jste všude zdejší, tak je to fajn, protože nemusíte vůbec nikam chodit nebo dojíždět. Dneska je den běhu, taky den cyklistiky, prostě den všech, kteří se někam přesouvají vlastní silou. A my se ptáme vás, jak se nejčastěji dopravujete do práce, do školy, na nákup nebo kamkoliv jinam?
1: Otázkou je, jak nebo čím, a já si myslím, že většinou do práce je to vždycky na poslední chvíli. Ať už jedeš na kole, ať už trčíš v kolonách, anebo běžíš pěšky, jdeš pěšky, stejně dobíháš, protože vždycky jdeš na poslední chvíli.
0: Já třeba dojíždím, protože jedu na kole, ale taky do toho umím pořádně šlápnout, když mě nezastaví zrovna třeba nějaká uzavírka na cyklotrase a podobně. Jak to máte vy, faktoráci? Dejte nám vědět na náš WhatsApp, který má číslo 724 883 596, a probereme, jak se Jihočeši nejčastěji přepravují.
1: Těšíme se na vaše zprávy, a jestli je mezi váma někdo, kdo jezdí do práce, do kopce na kole, nechám.

0: Linkin Park na Hit Radio Faktor, 4:45. Za chvíli Justin Timberlake, teď ale jdeme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, jedna prekerka náš se při středečním odpoledni čeká v Budějcích u viaduktu.
2: Zdravím, řidič Pavel, dejte si pozor na odstavený auto před viaduktem, když se jede Podolfovský směrem do města, tak na té straně blíž k Dobrovodský je odstavený na prostředku skoro, na zebře auto. Dvě auta se vedle něj nevejdou, na semafory pod viaduktem, tak se tam buďte ohleduplní a pouštějte se tam. Díky.
1: Pavle, díky moc za info a připomínáme, dopravní tipy nám můžete psát i na náš WhatsApp s číslem 724-883-5. A my vám za ně už od příštího týdne začneme rozdávat peníze na plnou nádrž. Tak si naše nové číslo nezapomeňte uložit a přejeme šťastnou cestu.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: V Ternu nyní v akci. Hellmann's 210 ml s aplikací Terno a Trefa za 29,90 a vejce M z podestýlkového chovu 10 kusů za 49,90. Ryze české Terno.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
6: CZ.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
11: Senkor.
12: Dek, voda, topení, sanita. Nově v Českých Budějovicích. Stavebniny Dek pro vás otevřeli specializovanou prodejnu se sortimentem voda, topení, sanita a inženýrské sítě. Rozšířená nabídka skladem a proškolený personál pro vaše řemeslo. Přijďte tento čtvrtek na den stavebnin Dek. Občerstvení po celý den a navíc ke každému nákupu nad 2000 bez DPH profesionální vybavení zdarma. 4. června stavebniny Dek Litvínovice, ulice Pod Stromovkou. Více na dek.cz.
13: Hodně věcí a málo místa. To zná každá rodina i každý řemeslník.
14: Kam to všechno dát?
13: www.uskladním.cz. První samoobslužné sklady v Budějovicích.
14: Snadno dostupné a monitorované.
13: A už nikdy nebudete řešit, kam co dát. Objednejte si svoji skladovou koji právě teď na www.uskladním.cz.
15: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
16: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
17: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
16: A dárek je váš, tak ušetřete s
18: tisknu levně CZ.
19: Náplně hned.
20: Kaufland.
21: Jsou tady.
20: Jsou tady.
21: Jo,
20: jsou tady.
19: Jsou tady.
20: Řekni to všem.
19: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
20: Jsou ještě tady?
22: Jsou tady.
12: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: je het a ryheb na Hitrádiu Faktor. Dobré odpoledne, pěšky nebo na kole, dneska jeden běhu a den cyklistiky. My jsme se vás ptali, jak se nejčastěji přepravujete. Napsala nám Lenka, že jedině autem, že do práce to má 10 minut, ale pěšky, že by to šla 40 a musela by vstávat dřív, a že to je pro ní nepřijatelné.
1: Mě trošku mrzí, že Lenka nenapsala, z jakého města je, ale hádám, že z Budějc to nebude. Tam mi to úplně časově nevychází.
0: To je pravda, no.
1: Ale je fakt, že po ránu každá minuta spánku navíc se počítá, takže Lení, nedivíme se ti.
0: Ale počítá se i každý krok, to ví Eva. Já chodím pěšky, mám to 20 minut a beru to jako jediný pohyb dne, kdybych nejela výtahem potom, byla bych úplně sportovec.
1: No počkej, a když jdeš z auta do práce, tak to se taky dá brát, ne, jako outdoorová aktivita.
0: Mluvíš za sebe, no. Teď, viď? Ne, Pájo, to se nedá brát jako outdoorová aktivita. Dobrý je taky jezdit MHD, což dělá Katka, nebo možná jezdí i mezi obcemi, protože píše, nejlepší je, že když potkám sousedku, tak vím úplně všechno, než dorazím, kdo se rozvedl, kdo má novýho psa, nebo kdo prodává garáž.
1: Nemusíš číst noviny ani otvírat Instagram, hele.
0: Je prostě pojízdná sociální síť bez internetu. Máme tady i vzkaz od muže, děkujeme Tomáši. Jezdím autem, protože vozím děti. Ráno je to trasa školka, škola, práce a večer kroužky. Mám pocit, že nejsem rodič, ale dispečer.
1: No, nezbývá, než dát Tomášovi za pravdu.
0: Jo, doprava rodičovská, to je vlastní liga. Tak faktoráci, ať už jezdíte jakkoliv, ať vám to rychle utíká, my vám k tomu skvěle hrajeme. Tohle je kapela Krištof. Ta mimo jiné oznámila nový singl Půlnoční hřích, na kterém spolupracovala s influencerkou Dominic Alajou a přijde nám ho představit v pátek v 8 ráno do snídaně šampionů, tak snad jim na cestu nebude pršet.

0: Gangberg na Hit Radio Faktor 15.39. Hezké odpoledne všem a teď důležité hlášení. Připoutejte se prosím a nasedněte do speciálu, který vás hodí na dovolenou.
1: My pro vás ve snídani šampionů máme soutěž o dovolenou za 40 000 korun. Stačí si každé ráno naladit Michala a Jasmin.
0: Já přemýšlím, kam bych letěla s Invy. Nevím, možná do Turecka, tam to mám ráda.
1: Tam já letím za 2 týdny, tak
0: ne, prosím,
1: já bych dal třeba Evropu.
0: Na to se tě ale nikdo neptal, Pavle, kam ty letíš na dovolenou. Faktoráci, kam poletíte vy, to si budete moci vybrat. Záleží samozřejmě na tom, abyste v naší soutěži vyhráli, takže jak se zapojit?
1: No, musíte uhodnout, pod jakým sedadlem v letadle se skrývá ta hlavní výhra. Naše letadlo má 6 řad po 6 sedačkách, takže 36 sedadel, jestli správně počítám. A stačí vybrat to výherní. Jestli nevíte jak, zkuste kouknout třeba na Instagram Jasmin, která ve výběrech nechává nápovědy,

0: Skla zdarma do konce června za 899 korun a barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
6: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Housebrand Café, per favore.
8: Sí, signora.
7: I v malém šálku lze dělat velké umění.
9: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Hit Radio Faktor.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: and down.
1: Don't worry, a to byla Leony na Hit Rádiu Faktor. Za 8 minut bude 16 hodin a teď oficiálně v Českých Budějovicích končí profesionální fotbal. SK Dynamo Ufačro s odvoláním neuspělo a v příští sezóně bude startovat v české fotbalové lize, tedy v té třetí. Jihočeský klub prožívá těžké časy po sestupu z první ligy a ročním účinkování Čens národní lize putuje do amatérské soutěže. Licenční komise o tom rozhodla na včerejším zasedání. Oficiální verdikt oznámí v pátek, ale vy ho od nás víte už teď.

0: Seven Years a Lucas Graham na Hit Radio Faktor. Budou 4.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči opatrně na silnici 1/4 ve směru od Strakonic k D4, kousek před obcí Drhovle, skončil osobák mimo komunikaci a na místě zasahují záchranáři. Pozor na to. A odpolední dopravu v krajském městě nám blokovalo porouchané auto u viaduktu ve směru do Sucháče. Jestli už se ho povedlo odtáhnout, to nám můžete dát vědět. Vaše dopravní info volejte na 808 101.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
7: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, láhve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Speny.

0: kamarádi!
1: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
2: On Air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
3: Hezké odpoledne, je 16 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Během června bude pohled na noční oblohu opravdu výjimečný. Můžeme totiž pozorovat dvě nejjasnější planety sluneční soustavy, Venuši a Jupiter. Nejlépe by měly být vidět v úterý 9. června. Kdy a kam se dívat, poradí astronom Petr Hrálek.
4: Jasná planetární dvojice se objeví už za soumraku na západním obzorem okolo 21.30 letního času. Slabší Jupiter bude ležet jižně, tedy vlevo dole, od výrazně jasnější Venuše. Při pohledu pouhýma očima budou dosti blízko sebe a vizuálně budou opravdu nepřehlednutelné i z měst.
3: Červené navíc přeje i pozorování takzvaných nočních svítících oblak, která se objevují nízko nad severním obzorem. Oblíbené letní místo u Otavy letos nebude tak pohodové jako jindy. U Heringova mlýna nedaleko Písku pokračuje rekonstrukce jezu ve Vrcovicích. Stavba zabere skoro celou travnatou plochu, kam lidé v létě chodí k vodě. Omezení čeká i vodáky. Kolem jezu budou lodě přenášet po náhradní trase po pravém břehu. Maximální prodejní cena benzínu dnes opět klesla, a to 21 haléřů na 42 korun a 25 haléřů za litr. U nafty se pokles ceny naopak po dvou týdnech zastavil. Cenový strop u ní oproti včerejšku vzrostlo 9 haléřů na 39 korun a 44 haléřů za litr. A tenista Jakub Menšík se poprvé v kariéře probojoval do grandslamového semifinále. Ve čtvrtfinále French Open porazil na pařížské antuce Brazilce Fonseku. V boji o finále vyzve v pátek světovou trojku Němce Zvereva.
5: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Notes s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
3: Nakonec počasí, přehánky a mraky se mají do dnešního večera uklidnit a zmizet. Zítra na začátku dne nás čeká polojasno, odpoledne spíše oblačná obloha a na večer dorazí i přehánky. Snad nám to ale denní maxima vynahradí. Ve čtvrtek naměříme i 26.
2: Hit Radio Faktor.
6: Krásné odpoledne, faktoráci. 3 minuty po 16. hodině. Dneska Jana a Pavel, Jirka dneska hraje na svatbě, takže nás opustil, ale my se snažíme to zvládnout.
7: Myslím si, že to zvládáme docela dobře, Jani. Já třeba si Jirka našel chvilku, aby si nás pustil, tak zdravíme a chybíš nám tady.
6: Ano, a za chvíli budeme pomáhat.

0: Katy Perry a Skip Marley na Hit Radio Faktor. 5 minut před 4:15. Dobré odpoledne a teď jedna velká výzva. Zítra se v Budějcích můžete zastavit pro něco, co vám zabere pár minut, ale někomu to může změnit celý život. V Plachého ulici v centrále společnosti Wienerberger bude nábor nových dárců kostní dřeně. Je to kvůli 33-leté Petře, mamince malého Lukáška, která tam pracuje a bojuje s akutní leukémií.
1: Já bych tě do toho rád skočil, Janí, a myslím si, že spousta lidí, kteří nás teď poslouchají, si říkají, sakra, proč bych tam chodil, co mi tam budou dělat, to bude bolet. Chci vás všechny uklidnit, sám jsem v registru a ono dneska stačí opravdu jenom malý vzorek ze slin, takže vlastně otevřete pusu, zabere to ani ne minutu a zase jdete dál, ale pořád máte před sebou tu vidinu, že někomu můžete pomoct a že vám třeba zazvoní ten telefon a osloví vás potom k odběru.
0: Zapojit se můžou lidé od 18 do 35 let v dobrém zdravotním stavu a s váhou nad 50 kilo. Já už jsem na to stará, což říkám s bolestí v hlase i občankou v ruce. Ale jestli vy do téhle věkové kategorie spadáte, zkuste o tom aspoň přemýšlet.
1: Mně se líbí, že vlastně nemusíš být doktor, záchranář ani superhrdina, ale stačí jako jenom přijít, nechat se zapsat a žije v tobě ta naděje, že třeba někomu do budoucna můžeš pomoct. Je to hezký.
0: Říkám to pokaždý, nikdy nevíte, kdy se tohle může hodit i vám, takže prosím vás, zvažte to, ten nábor bude zítra od 10 do 18 hodin, Plachanda, informace najdete i na našem webu hitradiofaktor.cz. Děkujeme.

0: Alex Warren na Hit Radio Faktor. Za chvíli Black Eyed Peas nebo Lady Gaga. Teď ale vaše cesty.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech v Budějcích už je po zavírce přejezdu v Křižíkově ulici. Tudy už projedete, kudy ale zatím ne, to je přejezd mezi Kamenným újezdem a Včelnou. Opravy tam mají skončit v pátek. Očividně nějaký kamioňák nevěřil navigaci a jel po paměti, protože policejní server hlásí zpříčený kamion přes celou komunikaci, asi jak se snažil otočit, a na místě teď zasahují složky IZS. Zítra pak pozor na celodenní uzavírku přejezdu v Roudném. A připomínám, dopravní tipy nám pište i na WhatsApp 724883596. Od příštího týdne za ně rozdáváme peníze na plnou nádrž. Šťastnou.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
4: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
5: Tak hurá na Vysočinu.
4: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
5: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
4: Skály a vyhlídky, co berou dech.
5: Rybníky, jezera i koupaliště.
4: Aktivní zábava i adrenalin.
5: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
4: Vysočina má co nabídnout.
5: Stačí si jen vybrat.
4: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: Dek, voda, topení, sanita. Nově v Českých Budějovicích. Stavebniny Dek pro vás otevřeli specializovanou prodejnu se sortimentem voda, topení, sanita a inženýrské sítě. Rozšířená nabídka skladem a proškolený personál pro vaše řemeslo. Přijďte tento čtvrtek na den stavebnin Dek. Občerstvení po celý den a navíc ke každému nákupu nad 2000 bez DPH profesionální vybavení zdarma. 4. června stavebniny Dek Litvínovice, ulice pod Stromovkou. Více na dek.cz.
9: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
10: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Faktor a jižní Čechy známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
11: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga na Hit Radio Faktor zakouzlila a my bychom rádi vykouzlili, aby už byl víkend. Kam vyrazit? A máme pro vás tipy na akce. Já vás zvu do přírodovědného muzea Semenec, kde v sobotu proběhne setkání s ptačím zpěvem pěkně zblízka. Zkušený ornitolog vám ukáže odchyt a kroužkování ptáků, bude vyprávět a děti si budou moci vyzkoušet aktivity inspirované ptačím životem.
1: Janí, když dovolíš, já ti tak trošku vlezu do Strakonického rybníčku, protože Strakonický hrad zve už zítra ve čtvrtek na pořad Rytíř osmihrotého kříže. Ten bude věnovaný historikovi Milanu Bubnovi, znalci šlechtických rodů a řádů. Čeká nás tady povídání, taky filmové ukázky i historické fotky. Začíná se v 16 hodin v kapitulní síni a vstupné je pouhých 40 korun.
0: A já přidám ještě jeden tip do budoucna, jestli máte rádi country muziku a dobrou zábavu, tak jedna pozvánka je od nás ze sousedství. Parkoviště u hotelu Metropol se v sobotu 20. června promění ve festivalový prostor. Metropol CB Fest nabídne hudbu s americkými kořeny. Zahraje Robert Křesťan a druhá tráva, Blue Ground a Klára Dosel i Slep Dash. Začíná se už ve 4. Za lístek dáte v předprodeji 400 na místě 490 a podrobnosti jsou třeba na cbsystem.cz.
2: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Close your eyes, zavři oči, tak jestli nejste za volantem, klidně to zkuste. Ladíte Hit Radio Faktor, my vám přejeme dobré odpoledne.
1: Jani, já se omlouvám, ale musím ti do toho teď skočit. Musím si posypat hlavu popelem, protože 10 minut zpátky jsem na zítřek zval do kapitulní síně Strakonického hradu, ale prosím vás, ta akce bude až příští čtvrtek 11.6. Rytíř osmihrotého kříže. Abych to ale napravil, mám tu jedno aktuální varování, a to na zítřek, jestli budete v Jindřichově Hradci a u školy uvidíte víc policejních aut, hasičů nebo sanitek, tak se prosím vás nelekejte, nebude to skutečný zásah, ale plánované cvičení složek integrovaného záchranného systému.
0: Takže žádná panika, žádný, co se tam stalo, telefonáty rodině?
1: Přesně tak, cvičení začne krátce po 8 ráno, potrvá zhruba do 4 odpoledne, zázemí má být ve fakultě managementu Vysoké školy ekonomické v Hradci a počítá se i s technikou v okolí vysoké školy a poblíž základky.
0: Tam jsem byla na přijímačkách v minulém století. Ale jinak je dobrý to vědět, protože jakmile člověk vidí majáky u školy, mozek si okamžitě začne psát vlastní katastrofický scénář.
1: Důležitý je možná zmínit i, že v Jarošovské ulici a okolí může být částečně omezená doprava, takže info pro řidiče, provoz tady budou podle potřeby řídit policisté.
0: Ale učit se budou normálně děti.
1: Dobrý je, že výuka na základní škole má zůstat bez omezení.
0: No, to je dobrý, no.
1: Žádný volno, sorry, a tak za chvilku jsou prázdniny.
0: Jasně, děkujeme. Lepší trénovat na nečisto, než pak improvizovat na ostro. Hit Radio.
2: Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je, a dovolená z Invii za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
3: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
4: Bezpečnost má zelenou od kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
5: Zvoní vám telefon, na displeji vidíte číslo své banky a někdo vás varuje, že vaše peníze jsou v ohrožení. Právě tak začíná klasický rafinovaný podvod, který zneužívá strach a autoritu. Jak se nenechat vmanipulovat do pasti, nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
6: Ano, útočníci dnes dokáží napodobit oficiální telefonní čísla. Ale nezapomeňte, že banka ani policie po vás nikdy

0: Albert. Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Písku. 5. a 6. června se promění letní kino Písek v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Hluboká Folkfest. Dva dny plné folkové a bluegrassové hudby. Vystoupí Jan Nedvěd mladší, Radúza, Malina Brothers a další hvězdy českého folku a bluegrassu. Ke vstupence navíc dostanete Adventure Golf i lanový park zdarma a slevy na kemp a drink. Hluboká Folkfest. Už 19. a 20. června v parku Hluboká. Vstupenky v předprodeji za zvýhodněnou cenu na hlubokafolkfest.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Hit Radio Faktor.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Fajna kamarád na Hit Rádiu Faktor. Já vás lákám i na náš Instagram, protože tam právě teď probíhá souboj. Čeho jsme se jako děti báli úplně nejvíc? Tak co? Byli to za vás čerti, bubánci pod postelí, sklep, anebo to, když jste vystrčili nohu spod peřiny? Hlasujte, ať víme, jak to je, a my vám k tomu hrajeme dál.

0: Jestli nějakou píseň miluju, tak je to tahle Friday I'm in Love a Cure na Hit Radio Faktor. Bude 5.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech se zdržením. Počítejme v Budějcích u Diamantu. Došetřuje se tady ťukanec dvou osobáků, ale dá se to projet. Přejeme šťastnou cestu, pevné nervy a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Tohle tě posadí na zadek. Nyní v Unihobby kovová zahradní sestava Katka, stůl plus 4 židle, za libových 5490 korun.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
7: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
8: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
9: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
8: A dárek je váš, tak ušetřete s
10: Tisku levně CZ.
11: Náplně hned.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
1: Dobré odpoledne, máme 17 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Téměř 3/5 příjemců dosavadních dávek po přepočtu na superdávku klesá podpora. Vyplývá to z analýzy Ministerstva práce. Prozkoumání dat 128 tisíc domácností pak ukázalo, že 1/5 z nich po odečtení nákladů na bydlení nezůstává z příjmu i se superdávkou ani životní minimum. Ministr Juchelka navrhne změnu částek na bydlení a úpravu skupiny zranitelných osob. Někdy opravdu stačí jen pár minut, aby někdo dostal šanci na život. V Budějcích bude zítra nábor dárců kostní dřeně pro 33-letou Petru, maminku malého Lukáška, která bojuje s leukémií. Zapsat se můžou zdraví lidé od 18 do 35 let. Akce bude mezi 10. a 18. hodinou, a to v Plachého ulici v centrále společnosti Wienerberger. Přes Vltavu v Českém Vrbném se znovu svezeme přívozem. Bezplatná loď vyplouvá ode dneška a jezdit bude vždy od středy do neděle. V červnu, červenci a srpnu od poledne do 8 večer, v září od 11. Přívoz bere pěší, kola, koloběžky, kočárky i psy a cesta přes řeku trvá asi 3 minuty. A ještě NHL Tomáš Hertl rozhodl v prvním finálovém utkání o výhře hokejistů Vegas 5-4 na ledě Caroliny. Série bude pokračovat druhým zápasem v noci na pátek našeho času.
14: Bude teplo a letňák je zpět od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Notes s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
1: Kouknem taky na počasí, večera v noci má být polojasno s minimy kolem 10, zítra přes den polojasno až oblačno, přehánky prý až na večer a stupnice teploměrů se vyšplhají lehce nad 25.
12: Hit Radio Faktor.
0: Zprávy za námi a další hity před námi v playlistu David Kušnera taky Činasky a pak mrkneme na počasí.
15: Hit Radio. Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Ladíte Hitradio Faktora, tohle byl David Kushner, přejeme vám hezké odpoledne. Jestli vám dneska přišlo, že se nad jihem Čech někdo rozhodl vylít kýbl vody, tak úplně mimo nejste. Bouřky dorazily do Česka už v noci a podle meteorologů spadlo nejvíc ze sledovaných stanic u Lipna v Černé v Pošumaví 14,5 mm srážek.
1: Já nás ale musím uklidnit, Jani, protože postupně během odpoledne a k večeru mají srážkové mraky vymizet, v noci bude jasno a zítra po většinu dne si užijeme polojasno a pršet má zas až zítra na večer.
0: A vidíš i na víkend?
1: Vidím na pátek zatím, tam to vypadá opět naopak, pršet bude ráno a dopoledne, odpoledne a na večer se má vyjasňovat a co přinese sobota, to se zatím necháme překvapit.
0: No takže jestli máte v autě zimní škrabku, pláštěnku, sluneční brejle a opalovák, tak jste připraveni na český červen.
1: A nic vás nezaskočí. Baby!

0: Art of Being Sorry, Enrique Iglesias a Nadia na Hit Radio Faktor.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Policejní hlídku nám hlásíte z D3 ve směru Budějce Kaplice. Těsně před sjezdem tam dohlížejí na 80, tak opatrně a nohu z plynu. A přesně tohle od vás chceme slyšet. Dopravní tipy nám pište nebo posílejte hlasovkou na WhatsApp číslo 724883596 a už od příštího týdne vás za to každý všední den odměníme 2000 na plnou nádrž. Tak šťastný. Cestu.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboni vás srdečně zve na oslavy 75 let své historie. Přijďte se podívat a zavzpomínat, jak se škola změnila. Čeká vás slavnostní den otevřených dveří, setkání absolventů, přátel školy i celodenní program zakončený společenským večerem. Více informací na www.ssrv.cz. Těšíme se na vás v Třeboni. Hledáš jistou práci v Jindřichově Hradci? Malcom.cz hledá administrativního pracovníka skladu. Čeká tě práce s technickou dokumentací, katalogy náhradních dílů i komunikace se zákazníky. Nabízíme skvělé zázemí a nadstandardní ohodnocení. Více na malcom.cz.eu/kariéra.
4: Zažijte večer plný objevů a překvapení. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích zve děti i dospělé na muzejní noc. Čekají vás interaktivní expozice a výstavy, zábavná představení, rodinné workshopy nebo přednášky. Muzejní noc v Jihočeském muzeu 5. června od 17 hodin. Vstup je zdarma. Více na www.muzeum.cb.cz.
5: Hodně věcí a málo místa. To zná každá rodina i každý řemeslník.
6: Kam to všechno dát?
5: www.uskladním.cz. První samoobslužné sklady v Budějovicích.
6: Snadno dostupné a monitorované.
5: A už nikdy nebudete řešit, kam co dát. Objednejte si svoji skladovou koji právě teď na www.uskladním.cz.
7: Lásko, jaký bys chtěla auto?
8: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
7: Ale já myslel, jakou barvu.
8: Barvu? Já tak to nevím.
7: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
9: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
10: Výstava Prachatičtí ostrostřelci v Prachatickém muzeu od 29. května do 4. října. Seznamte se s historií spolku, výstrojí, výzbrojí, prapory nebo s kolekcí historických ostrostřeleckých terčů z 19. a 20. století. www.prachatickemuzeum.cz.
11: Winebox.cz vás zve na první ročník Galerie smyslů do Kozlovny u Zelené ratolesti v Českých Budějovicích. Výjimečný večer, kde se propojí prémiové šampaňské, současné umění a jedinečná atmosféra. Čeká vás degustace Champagne Pomry, Vranken a Demoiselle, Fingerfood, Středomořský grill i ABBA World Revival. Galerie smyslů. Úterý 16. června od 18 hodin. Informace a vstupenky na winebox.cb.cz.
12: Jedna jízdenka pro celý kraj. To je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
13: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: New Diamond a Two Friends na Hit Radio Faktor. Přejeme vám hezké odpoledne. Je červen, venku všechno krásně kvete. Někdy až tak krásně, že si tam všichni chtějí dělat fotky. U Vysokých Tater teď turisti zničili krásně rozkvetlé jetelové pole, protože prostě chtěli mít vzpomínku na Instagramu a dopadlo to úplně tragicky.
1: A to je právě ten moment, kdy my úplně jako nepřemýšlíme, bych řekl, protože řekneš si, hele, tohle bude vypadat na Instagramu krásně, jenže když to řekne 150 dalších, tak potom příroda to odnáší.
0: Jasně, fotky vypadají nádherně, ale pořád je to něčí práce a něčí úroda, faktoráci, tak na to myslete, protože i u nás doma na jihu máme máky, slunečnice.
1: Já myslím, že loni Tomáš Navará dával právě i fotky jetele někde u Temelína, nebylo to?
0: Od Temelína, ano.
1: Jo, jo.
0: Takže to pravidlo je úplně jednoduchý, fotka z kraje pole, ano, ale vletět doprostřed jako modelka z katalogu na traktory, tak to radši ne.
2: Síť kolem celého těla, co tě omotává.

0: Miley Cyrus na Hit Radio Faktor zpívá o konci světa. My nejsme na konci světa, ale na konci dnešního vysílání. Tak se pojďme podívat, co se dá slavit zítra. Já beru první jeden síra.
1: To je ale krásný tip, mě tak napadá. Olomoucké tvarušky, Camembert, Romadur, Aidam, 45, nejlíp Gouda. Hele, to je tolik důvodů k oslavám, těším se moc.
0: No, to bude pěkně voňavý, ještě si zapomněl na jihočeskou nivu. A co tam máš ty?
1: Já vybírám den nákupního košíku. Si vzpomínám jako malej, jak jsem vždycky chtěl jezdit v tom, že se dávají ty tašky. Tak už se tam nevejdu, mám moc tlustý stehna.
0: A ještě jeden den pro tebe, protože ty máš doma kočku, zítra je den obětí kočky.
1: Moje kočka tohle úplně neřeší, hele, ona chce objímat a mazlit, kdykoliv přijdeš domů a kdykoliv si usmyslí, klidně i ve 3 ráno.
0: Já si myslím, že ona chce obejmout ve chvíli, kdy ona chce, že jo?
1: Přesně, takže ta nekouká do kalendáře.
0: A na závěr je taky den koňaku.
1: Tak na to se napijem.
0: Mějte se krásně, Faktoráci, a zítra ve 3, ahoj.
1: Těšíme se.
2: Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
3: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Auto Strakonice zve své příznivce na den otevřených dveří. Představíme nový model vozu Volkswagen T-Roc. Vozy si můžete vyzkoušet při testovací jízdě. Pro děti je připraven skákací hrad, malování na obličej nebo soutěž o mobilní telefon. Občerstvení je samozřejmostí. Uvidíme se 6. června od 9 do 15 hodin v autosalonu Volkswagen. Auto Strakonice na Písecké ulici, směr Praha.
6: Zažijte sílu a odvahu na českobudějovickém výstavišti. Přijďte 5. a 6. června na den s armádou České republiky a složkami IZS. Čeká vás moderní i historická vojenská technika, dynamické ukázky a přednáška historika Eduarda Stehlíka. K poslechu zahrají armádní hudební soubory. Vstup je zdarma. Výstaviště České Budějovice. Více na webu vcb.cz.
7: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu. www.elvaprofi.cz Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
8: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
9: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
8: A dárek je váš, tak ušetřete s
10: tisknu levně CZ.
11: Náplně hned.
12: Kaufland.
13: Jsou tady.
12: Jsou tady.
13: Jo, jsou tady.
11: Jsou tady.
12: Řekni to všem.
11: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
12: Jsou ještě tady?
14: Jsou tady.
15: Zalévej dešťovkou. V Unihobby kompaktní zahradní čerpadlo Einhell s výkonem 650 W jen za 1590 korun.
16: Unihobby.
15: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
17: Na zahradu, na terasu, Dyton. Dyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom. Dyton.
18: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
19: Hit Radio.
2: Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
14: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
7: Hit Radio Faktor.
16: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči, připomínám další uzavírku železničního přejezdu. Zítra opatrně v Roudném u Budějic. Správa železnic tu plánuje jednodenní akci na přejezdu P5580, tak na to myslete a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
4: www.projektantbudoucnosti.cz.
5: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
6: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Zbraňová amnestie jde do finále, potrvá do konce měsíce. Lidé díky ní mohou beztrestně odevzdat nebo zaregistrovat nelegálně držené zbraně. Od ledna policie zadržela zhruba 3700 zbraní. Nejčastěji lidé odevzdávají zbraně ve Středočeském kraji. Hnutí SPD nesouhlasí s pokutou 3 miliony za podněcování k nenávisti. Obvodní soud pro Prahu 1 trest uložil za kontroverzní předvolební plakáty z roku 2024. Šéf hnutí a sněmovny Tomio Okamura.
10: Nesouhlasíme s rozsudkem, jelikož cílem našich plakátů nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy, které reálně jsou. SPD se proti rozsudku odvolá k městskému soudu a jsme připraveni pokračovat až k ústavnímu soudu.
9: Okamura kritizoval soudkyni Ivanu Tichou, která podle něj kázala, jak má vypadat kampaň. Poškození po jarních mrazech hlásí 42 českých pěstitelů jahod. V porovnání s loňským rokem je to o 20 méně. Letošní poškozená plocha jahodníků dosahuje 164 hektarů. Pěstitelé peckovin, drobného ovoce a jádrovin mohou škody hlásit ještě do letošního 16. června. Nově sestavený realizační tým hokejové reprezentace. V čele bude už dříve oznámený Zdeněk Moták. Národní mužstvo povede a převezme od nové sezony. Role asistenta se ujme Richard Král a generálním manažerem bude Patrik Eliáš. Jejich jmenování dnes schválil výkonný výbor českého hokeje.
11: Bude teplo a letňák je zpět. Od 16. června v Budějcích. Lucie, Rybičky 48 a Drum & Bass Notes s UK hvězdou Coven. Vstupenky na xticket.cz.
9: Hity už za malou chvilku, ale teď ještě obloha. Bude jasno, polojasno v průběhu noci ve východní polovině území. Zpočátku velká oblačnost s deštěm, kránu se budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty 11 až 7, zítra pak v průběhu dne polojasno, jasno, ale postupně odpoledne přibývání mraků, později na večer přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na západě kolem 21.
12: Dobrý večer, 2:08. S vámi Leona Děnděši a vaše oblíbené 3 hodinky hitů na přání. Tak startujeme právě teď, Shakira nebo taky UDG. No a co bude dál, je na vás, kamarádi. 777 937 777. Jdeme na to.

Na pláži v písku leželo srdce, omývalo ho moře. Tak jsem si říkal, bude-li hořet, trochu jsem se bál.

FDG odlétáš 9 minutek po 18. hodině. Doufám, že se máte krásně dneska. Je středa, první červnová středa a hrajeme 3 hodinky hitu na přání jenom podle vás. Jak jste zvyklí, vždycky song jako první vykopávám já tady od nás ze studia přímo k vám pro dobrou náladu. Dneska jsem měla takový zvláštní den, celý takový unavený, nostalgický, vzpomínkový, nevím, takový chmury. Den blbec, jak se říká. Možná někdo jste na tom podobně, ale hudba nám vždycky pomáhá. Tak jsem si řekla, že bych si strašně ráda zahrála UB40 Can't Help Falling in Love with You, což je předělávka od Elvise Presleyho a myslím si, že by vám mohla udělat radost, protože je to v takovém tom reggae stylu. No a co bude dál, tak mi napište na 777-937-777 až do 21. hodiny. Jenom podle vás. Teď už tahle skvělá pecka. Mějte krásnou středu.

0: Je středa večer, 3. června, hrajeme hity na přání, jenom podle vás. Píše nám tady Verča, dobrý den, tady Verča, pustili byste mi prosím Takata od Takabro. Jste skvělí, doslova vás poslouchám 8 hodin v kuse při práci. Už dlouho se vám snažím napsat o píseň na přání a nebo jen tak, ale pokaždé mám plné ruce práce. Dělám masérku, takže vás společně poslouchám s Němci, Rusy, Poláky a tak dále, takže mají možnost si poslechnout nejlepší rádio v České republice. Ježíš, to je skvělý, Verungo, děkuju krásně. A že jsi napsala tak hezkou zprávu, tak samozřejmě Takata! Od Takabro za moment z éteru Hit Rádia jenom za tebou. A co bude dál, je na vás, kamarádi, pište si.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Medovém Újezdu na Rokycansku za 4 242 000 korun, rodinný dům v Libé u Chebu za 8 999 000, pozemek k bydlení v Broumově na Náchodsku za 995 000, pozemek k bydlení v Chýstovicích u Pelhřimova za 4,5 milionu a byt 3+1 na Kladně v Kročehlavech za 6 milionů 600 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s 2 motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ. Hit Radio. Hit Radio. I didn't hear.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Love Tonight, Shows. 2 minutky po půl sedmé posloucháte Hit Radio. S vámi taky Leonel, tak doufám, že máte krásný večer. Hrajeme hity na přání jenom podle vás až do 21. hodiny, píše nám tady Petra. Ahoj Lenko, já jsem se právě se svojí rodinou vrátila ze Španělska, užili jsme si pár dní volna, bylo to naprosto skvělý, úplně jsem vypla. Ten návrat do reality je trošku těžší, ale prosím, zahraj nám Goldeny, je to nejoblíbenější píseň mojí dcery Týnky, která to strašně ráda poslouchá, udělalo by jí to velikánskou radost a vzkaší, že jí strašně moc milujeme. No tak to je krásný, samozřejmě, že to splním a hrajeme to. Právě teď, tak volujeme doprava, Péťo, s Týnkou si to užijte a díky, že posloucháte Hit Radio.

0: Hity na přání jenom podle vás až do 21. hodiny. 777-937-777, to je to zlaté číslo ke mně do studia. Nebo můžete i na můj Instagram Lea Giongio, si dívám se i tam. Za chvilku Spice Girls a jejich Wanna Be, zlaté 90. A nebo taky Espresso Macchiato.
1: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Rádia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Rádiu.
2: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
3: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
4: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
3: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
6: Go, go, go, gorila. Kup kávu a zachraň Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
9: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vinebox.cz vás zve na první ročník Galerie smyslů do Kozlovny u Zelené ratolesti v Českých Budějovicích. Výjimečný večer, kde se propojí prémiové šampaňské, současné umění a jedinečná atmosféra. Čeká vás degustace Champagne Pomry, Franken a Demoiselle, Fingerfood, Středomořský grill i ABBA World Revival. Galerie smyslů. Úterý 16. června od 18 hodin. Informace a vstupenky na vinebox.cb.cz.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Hey, this is Ava Max. All the hits.
4: Hity na přání do 21. hodiny s vámi Leona. Krásný středeční večer. Pokračujeme Mirai Trips a Adele.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Hit Radio Faktor.

Michael, Set Fire to the Rain. I tohle hrajeme podle vás. Doufám, že máte krásný dobrý večer. Hity na přání do 21. hodiny. Píše nám tady Červená karkulka, Katka Červená. Úžasná, báječná a jedinečná Leonko. Ježíš, to je krásný. Prosím, pusť tam něco za zavrtění zadkem pro lepší náladu v tomto pochmurném počasí. Co třeba Eros Ramazzotti a Tina Turner, Cosa della Vita. Moc děkuju, všechny zdraví, Červená karkulka, Katka Červená. Tak Kačko, je to tady. Buongiorno, Eros Ramazzotti, Tina Turner, Cosa della Vita letí za tebou.

0: Hity jenom podle vás, Eros Ramazzotti, Tina Turner, Cosa della Vita. No a někoho bych chtěla slyšet v éteru, teď, na telefonu, pojďte vysílat se mnou. My vám zahrajeme to, co rádi posloucháte, máte rádi, můžete skrz éter i někoho pozdravit, říct mu, že ho máte rádi. A tak podobně, takže 800 937 937, volejte právě teď a spolu pokecáme a tak podobně. Takže hezký dobrý večer, kdo tam?
1: Dobrý večer, paní moderátorko. U telefonu Zdeněk ze Žďány. Zdravím vás všechny pracovníky Hit Rádia Zin a všechny vaše posluchače.
0: Krásný dobrý večer, Zdenečku. Co vám zahraju?
1: Tak, paní moderátorko, prosím bych píseň od skupiny Bad Boys Blue ve knihy I Wanna Hear Your Heartbeat.
0: To já nevím, jestli to tady mám. Já už se dívám. Tak, Bad Boys Blue, ano. A kterou? Mám tady Pretty Young, A Train to Nowhere. Jak se jmenovala?
1: I Wanna Hear Your Heartbeat.
0: Tak to tady nevidím. You Are Woman Jungle, nevidím to tady.
1: Tak, zkusíme
0: nebo
1: jungle.
0: Počkejte, nebo I Wanna Hear Your Heartbeat?
1: Ano.
0: Tak to tady mám. Tak to vám zahraju. Pro tak, koho to bude?
1: Tak bude to pro vás, pro všechny moderátorky a moderátory a všechny pracovníky Trávy a Zlín a pro všechny vaše posluchače.
0: Děkujeme krásně a hlavně taky pro vás, Zdenečku.
1: Děkuji.
0: Mějte se, naslyšenou. No a pokud chcete slyšet vy svůj oblíbený song, tak si napište 777-937-777 nebo můj Instagram Lea Giongiosi a taky můžete volat a spolu pokecáme.

0: Posloucháte Hit Radio, Vitas, Teenage Dirt Back a s vámi taky Leona. Tak co, máte fajn večer? Podle toho, co píšete, nejspíš ano, SMSky nám chodí od vás, děkujeme moc. Co vy chcete slyšet z éteru Hit Radio, je to jenom na vás. Pište si dál 777-937-777. Píše nám tady Petra, ahoj Leonko, prosím zahraj nám hříšný tanec, čeká nás v práci noční šichta a díky vašemu playlistu nám to rychlejc utíká. A tvoje energie je prostě neskutečná, přenášíš to na nás všechny posluchače. Bylo by to ještě pro Martinu, Helenu, Anetku a taky našeho vedoucího Jiříka. Díky moc, jste super. Peťule, to je strašně hezká zpráva, kort ještě od ženský, takže děkuju moc. A co by to byl večer bez hříšného tance? Holky, vy nebudete sedět v koutě. A z vašeho vedoucího udělejte Patrika. Každopádně za 4 minutky hříšný tanec letí k vám. A co bude dál, přátelé, je jenom a jenom na vás.
1: Hit Radio Faktor.
2: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
3: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
2: a poctivé pivo z místních pivovarů.
3: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
2: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
4: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
5: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboni vás srdečně zve na oslavy 75 let své historie. Přijďte se podívat a zavzpomínat, jak se škola změnila. Čeká vás slavnostní den otevřených dveří, setkání absolventů, přátel školy i celodenní program zakončený společenským večerem. Více informací na www.ssrv.cz. Těšíme se na vás v Třeboni.
6: Winebox.cz vás zve na první ročník Galerie smyslů do Kozlovny u Zelené ratolesti v Českých Budějovicích. Výjimečný večer, kde se propojí prémiové šampaňské, současné umění a jedinečná atmosféra. Čeká vás degustace Champagne Pomry, Vranken a Demoiselle, Fingerfood, Středomořský grill i ABBA World Revival. Galerie smyslů. Úterý 16. června od 18 hodin. Informace a vstupenky na winebox.cb.cz.
7: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
8: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabel, CZ.
10: Hit Radio. Hit Radio.

Hit Radio stále s vámi hrajeme na přání jenom podle vás. Doufám, že se máte krásně. Psali jste si hodně o jeden song, který často hrajeme, rádi hrajeme. Je to song české kapely, Svaz českých bohémů. Přichází do éteru Hit Radia a letí přímo k vám. Bohnouti.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a po...

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek. Z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: farai scoprire il più bel tempo della primavera. La primavera.
1: La primavera, seš posloucháte Hit Radio, s vámi Vaše Lea. Za 3 minutky 7:45, tak ještě hodinku a 15 minut. Hrajeme hity na přání jenom podle vás. Napište si na 777-937-777, tak jako to udělal Jirka. Ahoj Leonko, moc rád tě poslouchám. Prosím, zahraj tam Ed Sheeran.

0: jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Faktor.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz

0: Kina www.levnězčiny.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
8: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
9: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
10: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
9: A dárek je váš, tak ušetřete s
11: tisknu levně CZ.
2: Náplně hned.
12: Hit Radio. Hit Radio.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Před námi poslední společná hodinka hitu na přání, tak co pak to bude teď? Coldplay, taky Terka Mašková, Marek Lambora a dál. Je to na vás.

Ty na přání, středa večer, 3.6. už pohodička doma. I když je pravda, že někdo z vás má ty noční šichty, protože nám tady velmi často píšete, tak doufám, že vám to rychleji uteče. Máme tady jedno hudební přáníčko. Zdravím, Leonko, já peču chleby normální a čokoládové. Ty brďo, čokoládový chleba jsem asi ještě nejedla. K tomu dělám ještě dva dorty a potřebuji prosím pořádně rozpohybovat to své unavené tělo. Prosím o Call on Me Eric Pritz pro všechny pekaříčky, všechny posluchače, pro holky z Kolo Kafe a hlavně pro tebe, ať máš krásný den. Nicole, holky u pece. Každopádně, ty brďo, kam chlebík doručit, mi tady napsala PS. Tak já ti normálně napíšu, protože jestli se podaří doručit chlebíček, Niky, tak já budu nejšťastnější na světě. Já miluju domácí pečivo a tu fotku, kterou nám tady i Nicole vlastně poslala, tak je nádherná a úplně bych se do toho zakousla i takhle skrz ten počítač. Takže Eric Pritz, Call on Me, letí za tebou a já ti jdu odepsat.

Terrell Love, Bika Gigolila, Edward Maya, i tohle hrajeme podle vás za chviličku. Nádherná věc. Lionel Richie a Hello. Napsala si Helenka, abychom zahráli něco hezkého, zamilovaného pro jejího Jiříčka, tak samozřejmě, že zahrajem. Taky Kelly Clarkson a Alvaro Soler. Soler. To je horší než jazyk kolem, přátelé. Aspoň vidíte, že opět nic nepřetáčíme a jedeme prostě live. A jsme taky lidi z masa a kostí, ne? Tak buďte s námi dál. Hezký večer.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Mé duši se to líbí, já jen plním, co jsem slíbil. Vždyť která by to duše nechtěla? A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla?